on your face. It's the truth and the lie. It's to live.

0: Ahoj, tady Míša Lajch, zdravím všechny posluchače Country Radio, kterýmu přeju všechno nejlepší k jeho 35. narozeninám. Kamarádi, nazdar!
1: Tuhle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes, jak jsem na to pořád myslel.

je to dobrý, nebe je modrý, je to dobrý, nebe je modrý.

0: Je, dobrý den, pane Šmajda.
1: Ale dobrý den, pane Leibl.
0: Ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím.
1: Tak? No tak nevím, jestli se neradujete zbytečně, pane Leibl.
0: Jak to?
1: No já totiž u sebe nemám ani korunu.
0: Já si přece nechci od vás nic vypůjčit, pane Šmajda. Dovolíte, můžu si na chvilinku?
1: No samozřejmě, si začněte, no.
0: Já jsem rád, že vás vidím už proto, protože jsem zrovna na cestě k vám, víte.
1: Ke mně?
0: No ano.
1: A vy myslíte jako ke mně domů, jo?
0: No ano, k vám domů.
1: Aha. No totiž, abych vám řekl, já zrovna nejsem doma, víte?
0: No to já vidím, že nejste doma, no, ale já k vám jdu proto, protože vy jste mě přece dneska pozval k vám na tu večeři.
1: Já vás na večeři?
0: No ano, vy už to nevíte.
1: No tak možný to je, no. To víte, já plácnu leci nějakou blbost, ne?
0: No a taky hlavně proto, že se vám chci něco zeptat, víte?
1: No já se zeptejte, no.
0: Vy znáte toho mladého Žoudličku?
1: Žoudličku? Počkejte, vy myslíte syna toho starého Žoudličky?
0: Jo, toho syna, myslím.
1: No jo, poby ho neznal, teď to je syn starého Žoudličky, ten mladý. No jo, jistě.
0: No toho já myslím právě.
1: No jo, toho já
0: se vás chci něco zeptat, ale no? Čistě tak jenom mezi námi.
1: No jistě, jako, no.
0: Co vy soudíte o tom mladým Žoudličkovi?
1: O tom Žoudličkovi? Jo. No tak to vám můžu říct, teda, aniž bych mu chtěl nějak lichotit, jo. Nebo tak, víte. Ale to je úplný hovado, ten Žoudličko.
0: No to je hezký, no. On si totiž chce vzít moji dceru za manželku.
1: No tak vidíte, teď vám to říkám.
0: No a vy si myslíte, že by snad s mojí dcerou špatně pochodil, nebo?
1: No tak to snad ne, no ale... Člověk si přece nemusí koupit hned celý pivovar, když si chce sem tam napít sklenice piva, že jo?
0: No, no mě spíš šlo o to, víte, jestli ten Žoudlička je jako poctivý člověk.
1: No tak natoliko zase neznám, víte, no ale to víte, člověk musí je dneska opatrnej,
0: no,
1: že jo?
0: No právě.
1: Oni jsou různý hochštapleři.
0: No
1: já znám případ, kdy se jeden vydával za instalatéra, víte, a po svatbě zjistili, že je to sochař.
2: No víte, musí být člověk opatrnej.
0: No tak já po téhle tý stránce jsem informován, že Žoudlička dělá statistiku.
1: No jo, to je mu podobný. A co je to vlastně?
0: Vy nevíte, co je statistika?
1: No počkejte, jestli ta stika to je...
0: Statistika.
1: Jestli ta stika to je jako nějak u filmu, že jo? Nebo ne?
0: U filmu.
1: Ne?
0: Jo, vy myslíte, že dělá statistů
1: filmu? A nebo to ne, jo, ne.
0: On dělá statistiku.

0: Ale tohle to je průměr na osobu, víte?
1: No jo, no.
0: Vy zřejmě nechápete, jak je to myšleno, že jo? No, podívejte se, já vám dám příklad. Vy půjdete třeba Flekovu.
1: Jo.
0: No a vypijete tam, kolik uděláte tak piv za hodinu?
1: No tak přijde na to, jak je tam rychlá obsluha, že jo?
0: No jistě, no. A dejme tomu, že vypijete, řekněme, 3 piva, jo. A váš soused vypije 5 piv, takže v průměru jste vypili každý 4 piva, víte? Chápete?
1: No jo, ale to je vyloučeno. No když ten jich vypije 5, tak to já jich vypiju taky 5.
0: No dobře, a já to říkám jako příklad, pane Šmajda, no, když vy vypijete třeba 2 piva a váš přítel Louda nevypije žádné,
1: jo.
0: Tak v průměru jste vypil každé jedno, že?
1: No jo, ale to neznáte Loudu. To když já vypiju 2, ten vypije aspoň 3, Louda.
0: A to říkám jako příklad jenom, no jo, abyste je věděli, jak se vypočítává statistika.
1: No jo, to jo.
0: Podívejte. Například včera stálo v novinách, to je taky statistika, jo. Že pražské metro dopravilo v minulém roce přes 20 milionů lidí.
1: Prosím vás, že tomu věříte. Teď tolik obyvatel nemá ani celá naše republika, prosím vás.
0: Ne, to je myšleno statisticky, rozumíte?
1: No, to je
0: někteří
1: jedno,
0: tam jezdí denně přece.
1: No jo, někteří a tam nejde ještě ani jednou, prosím vás.
0: Pořád nechápete, co to jsou statistické výpočty. Podívejte se. Je třeba statisticky vypočítáno, že v Austrálii každou půl hodinu přejede auto jednoho člověka.
1: Prosím vás.
2: Každou půl hodinu?
0: Jednoho člověka.
2: Jednoho člověka?
0: Představte si to.
2: A přímo přejede takhle?
0: No, představte si, přímo přejede člověka každou půl hodinu.
1: No jak to ten jeden člověk může vydržet?
0: To není jeden jedinej. To není jeden jedinej.
1: Cože?
0: To není jeden jedinej člověk.
1: No jo, proto. Se střídaj, že jo? No.
0: To je všechno statistika, víte?
1: Jo, takhle,
0: statisticky
1: jo,
0: jenom, no. To byste nevěřil, co se dá všechno statistikou určit.
1: Jo.
0: No, například je dokázáno, to by si měli vzít hlavně kuřáci, teda k srdci, že například kouření zkracuje život.
1: Kouření? Prosím vás, takovej nesmysl.
0: Jak to nesmysl?
1: Já vám už dal příkladu různých. To byli například 2 bratři.
0: Jo.
1: Ten jeden kouřil a dožil se 98 let.
0: No dobře, to je náhoda, že
1: třeba... Náhoda, ten druhý nekouřil celý život a umřel, když mu byly 3 roky. Prostě nemám vůbec společnost kouření.
0: Pořád nechápete, co je myšleno pod tím slovem statistika, víte?
1: No jo, co je...
0: Podívejte, já vám dám ještě jeden příklad, snad to pochopíte. No. Tak představte si například, že veškeré holandské rybolovní lodě vyloví denně tolik slanečků, že na jednoho obyvatele Amsterdamu připadne denně 101 slaneček.
2: 101 slaneček denně?
0: Ano.
2: Na jednoho člověka?
0: Na jednoho člověka 101 slaneček denně.
1: No to je strašný teda.
0: Jak strašný?
1: No jak si představte, že já bych třeba byl v Amsterdamu.
0: No a...
1: My jsme pětičlenná rodina. To by bylo denně 505 slanečků, denně. Teď moje manželka ještě k tomu žádný slanečky nejí. To by připadly ty slanečky mojí manželky taky ještě na nás. To by bylo na osobu denně. To máte 125 a čtvrt slanečku denně. Co by jsme s tolika slanečkama měli dělat, prosím vás? Snad udělat salát slanečkovej, že jo, ale to...
0: Já nechápu, že může být někdo tak nechápavý, když ty holandské slanečky přece jdou zase do jiných zemí, třeba do Albánie, že jo, která nemá žádné slanečky, rozumíte? Za to má zase struny ze střev a tyto struny ze střev jdou zase zpátky do Holandska, ne?
1: To bych měl radši ještě ty slanečky. Co bych měl dělat, prosím vás, denně s 505 strunama ze střev?
0: Beznadějné vám něco vysvětlovat. Ještě štěstí, že jeden člověk někdy může myslet za druhého. Ono je totiž statisticky dokázáno, že když má jeden člověk celý mozek a druhý žádný, víte, tak každý z těch dvou má potom půl mozku, pane Šmajde.
1: No to je možný, no ale já už teď musím jít domů na večeři, co vám...
0: No já věřím, že to pozvání na večeři ještě platí, pač já už mám hlad jako tygr.
1: Jo, můžete mít hlad jako tygr, když jste před půl hodinou snědl teprve půl kuřete.
0: Já, že jsem snědl půl kuřete?
1: No samozřejmě.
0: A jak jste na to přišel?
1: No podle statistiky, poněvadž já jsem před půl hodinou snědl celý, naschválně.

duši, když život patří katům, katům mým v polích s pavou. Nesměj, pane, co v nebi je tvůj duši, když život patří katům.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Křižovatky cest od kapely Prospekt.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu. Chodili jsme pro štěstí.

seděl a červené pil, kolem lidí jak muh, samý tanec a smích a girlandy světel. A venku tál sníh. Každej byl, zpíval, tančil, jak žádá si zvyk. Pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní tam pod věncem s chvojí.

ruce mává, a ten druhý zasnou už. Potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští blaň opíše kruh a láhev se tříští. Ten s nožem si let, možná chce se mu spát, druhý držel si bok. Potom vzdychl a spad. Dvě pravdy, dvě lži, tu při sobě leží.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: Vážení přátelé, my jsme tady, abychom odpověděli rádi vaše otázky. Mám takovou smutnou zkušenost, že stačí jeden neukázněný jedinec, aby se dobře míněná manželská poradna zvrhla v protimanželskou. Bo dokonce mimo manželskou, tak to bychom neradi.
1: To se nám nesmí stát. Tedy vážení přátelé, my jsme tady proto, abychom vnesli alespoň paprsek světla do nejtemnějších zákoutí lidské duše, abychom rozptýlili mlhu a udělali si pořádek ve svých nitrech. Tedy pořádek je základní věc, že ano. Zatímco v jiných oblastech, například třeba v ekonomice, udělat pořádek je poněkud obtížnější. V erotice se nám to podaří dosti snadno, erotika je nadaleko primitivnější. Tak bych prosil první otázečku. Kdo pak bude ten odvážlivec?
2: Tady.
1: Ano, ano. A pan Prousek, prosím.
2: Co má dělat průměrně slušný muž, aby se na stará kolena nestal záletníkem?
1: No, já snad špatně slyším. Snad jste se chtěl zeptat, co má dělat průměrně neslušný muž, aby se nestal záletníkem.
0: Se záletnými muži si nejlépe poradí ženy sami. Ty velmi dobře vědí, že pomáhá pláč, fňukání. A vůbec to nejhorší je takové to táhlé vytí.
3: Tady. Mě by...
1: Prosím, kdo se dá? Lenka Kořínová, prosím.
3: Mě by zajímalo...
1: Mluvte, nejsem bez srdce.
3: Mě by zajímalo, proč u nás není povoleno, aby si žena sama namlouvala muže.
1: No tedy, pokud vím, tak zatím to není nařízeno, ale že by to nebylo povoleno.
0: Ovšem, vážení přátelé, pozor, muž je tvor plachý a lekavý.
1: Tak.
0: Když ho na ulici zastaví cizí neznámá žena, on oběma rukama pevně stiskne svou občanskou legitimaci a prchá.
4: Já, když vás tak poslouchám, mám takový dojem, že dnešní svět přisuzuje tomu erotismu, nebo jak tomu říkáte, příliš velkou váhu. Jsou přece snad krásnější věci, ne? Třeba takové jídlo, například, no. Bašta, to je báseň, že ano? A tak se vás ptám, doktore, co děláte proti té přemíře a té přebujelosti erotiky?
1: Já nic. No.
4: Vždyť já taky vás se neptám.
0: V současné době máme mocnou petardu proti rozbujelé erotice a to je samomanželství. Když už ani...
1: Ano, to má velmi tlumivý účinek.
5: Doktore, co je to pořád s tou štíhlostí a s těma dietama, prosím vás? Jo, podívejte se, historie mluví jinak. Historie umění, to je historie kyprých žen. Pochopte to. Takový Rubens, ten by vás prohnal, pánové. Jak praví básník? Pomalu. Jeď krása žen jen v oválu. A jenom váza má být štíhla.

0: jde o ochablost mužů, tedy o problém ochablosti mužů, tak mohu zasvěceně hovořit.
1: Já se domnívám, že jak si s úbytkem sil musíme počítat.
0: Ano, ano.
1: Já bych vytýčil takovou zásadu, čemu nemůžeme zabránit, to milujeme.
2: Jestli dovolíte.
1: Ano, dovolíme.
2: Já bych totiž nerad, aby z mé první otázky vznikl takový špatný a mylný dojem. Prosím, i já mýval problém, že? Ostatně Fráňa Šrámek to všecko, jak si vyslovil za mě. Abych se přiznal, já jaksi v druhé polovině svého životního zápasu jsem erotomanem spíše duší než tělem, chápete? Co to je?
0: Promiňte, erotoman duší v druhém životním kole, to je výhra.
2: Ano, no prosím.
0: Pánové, pěstujte svou sexuální fantazii a své sexuální snění. Je to jediná věrná družka vašeho života.

0: se oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýd zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýd. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pak, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýd se svojí bandou pil. Ten Rýd by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýdův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

vlastních strání si má výhlas volných cest. I když víly už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést. Spádeš s ránem, vstáváš

usmíváš, světlo dalek v očích máš. A tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůni ze tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných dům.

polož hlavu na polštář, ať ti pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen to, že mě si přeju, ať už spíš, ať je snem.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Jen já vím, co na Yukonu drželo mě na nohou, když jsem hledal zlatý písek jenom s pánví ubohou. Jen já vím, co na Yukonu nechalo mě žít, že jsem každej večer

Jen já vím, proč pod čiltem do díry jsem nezales, když se kolem honil blizard, že i vlky chytal děs. Jen já vím, co pod čiltem nechalo mě žít, že jsem každej večer

0: Vorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior. Country Radio. Hey, well, all right, sir, here we go there and what are you gonna give for? I'm a 25 to give 30 now, 5.

0: Here we come a letter number 29 in. What are you going to get for him? I'm a 25 to get 30 now. Five, would it be to five another $40 on the make it a $40 now? Five, would it be to five, make it a five? Yes, five now. $60 on the will to give me 60 now. Five, would it be to five another?
1: Luboš Kostelka daleko víc než my všichni, kromě toho, že s náma študoval v Brně na Janáčkově akademii muzických umění, tak se ještě staral, tak co se děje kolem, jak tomu říká pan Werich, jaký je život a cvrkot. A tak věděl, že na Slovensku není čistej líh, ale že tam zase mají Montgomeráky. To bylo po válce. A tak za mnou přišel, já bydlel v továrně, kde byli demižony, to byla chemická továrna, a povídá: "Hele, vypušť tam nějaký tři demižony, kluci z farmacie by měli čistý líh a já ti oblíknu." Povídá. Že bych dostal Montgomeráček. Tak já jsem to tomu Lubošovi takhle teda přines těch demižony, on pohá ve čtvrtek přijedu směrem od Půchova. Čekej, já máš Montgomerák. Já jsem čekal, skutečně prvního, koho jsem uviděl, rychle se tam otevřeli dveře, vykou Kostelka, pan Hergo, ten je přesný, jenže on vyskočil z toho lagu, jak kdyby mě neznal, utíkal podél mě a pan: "Lubošku, tady Montgomeráček." On pohá: "Utíkej, pryč, prosím tě, po mě jde policie." Takže já jsem neměl ani demižony, on neměl líh a Montgomeráky o tom vůbec už se nám jako nezdálo. A tenhle ten Luboš Kostelka byl takovej ohromný číman, on vždycky jak něco tak viděl, jemu se zdálo, že tamhle mezi domama je nevyužitý nějaký prostor, tak tam vybudoval kurty. Měl to být bazén, ale pak jsme málo vykopali, že bylo... Byla si takhle vody, tak z toho byly kurty, potom hrál se tam tenis a tak dále. A tenhle Kostelka jednou přišel a povídá: "Laďo, co kdyby se zeptal tatínka, že bychom šli k vám na Knížskou přehradu na chatu, vzali partu takových prýma lidí, já mám 50 litrů vománkovýho vína, a protože v té době se v ústředním deníku brněnským v Rovnosti objevovali takové rubriky, pač ještě nebyly, jak Slováci říkají, izbičky pre opilcov. Záchytný stanice. Tak vždycky toho, kdo prostě dělá nějaký virvál, tak vzali, tu fotografii z toho občanského průkazu fotografovali a bylo sdělení v novinách. Pan ten a ten, dejme tomu Adolf Jebavý, jinak řezník a uzenář, v noci zboural tři obrubníky u chodníku a tohle plným jménem na plný pecky prostě. A tohle, tak abychom z toho neměli takovýhle nějaký tyhle, on povídá, na té přehradě se všecko ztratí. A tak já jsem řekl tatínkovi, ten pán, tak chlapci, hlavně aby se tam nezapálili, že jo. A taková parta z divadla brněnského jsme tam šli. A nesli jsme skutečně velikánský demižon 50 litrů vína, jednak to bylo těžké a pak takovýhle množství, že jo, kde by ten Kostelka v jiný sklepy neměli a tohle, to zase nebyl jeho artikel, on pracoval, říkám, čistým líhu a v textilu a to. Tak on: "Lubošku, co to je za víno?" A on říkal: "Vománkový víno." A někdy říkal: "Jo, vománkový, no jo." A zas ti, když se ptali, jaký vománkový, tak těm neodpověděl, čili jsme přišli všichni celkem takový čistý, neskažený věděním. Přišli jsme tak na večer, udělali jsme táboráček takovej, sehnali se v chatě, kde byly od hořčický skleničky, že jo. Teď se nalejívalo a teď víno vám to bylo lehké, jak se říká na Moravě, lehké, ale veselé. Lidi hned začali tohle, tam někdo hrál, aniž měl kytaru, víte. Tohle. Jenže chutí bylo takové zajímavé. To víno vám chutnalo něco jako, částečně jako víno, ale taky jako griotka, víte? A jako vermut. Takže, Lubošku, jaký jsi říkal, že to je? Říkal: "Vománkový." "Vománkový." No a když někdo se ptal už potom asi potřebají: "Dej už s tím pokoj, prosím tě. Jestli to nechutná, tak to nepínám, to chutná." A zase tohleto. Ohromný veselost, ohně, jiskry lítali až do té doby, kdy najednou z lesa, kam si předtím odskočil, výběh celý bledej asistent výtvarníka ze Státního divadla v Brně, nějaký Kraus, a povídá: "Co to pijeme za svinstvo?" Všichni si povídají: "To už jsme tady jednou řekli, když ti ho nechutná, tak se zbal opa. Pozor, pánové, já jsem byl v lese a mě svítí hovno." Všichni pájí: "To..." "Pa, pojďte se podívat." Všichni jako, že bude nějaká legrace. Tak šli, ale zděsili se. Tam na takovým malým paloučku leželo něco, jako když upadne roura od toho, od neonu. Že jo? Jako taková od kostelních hodin na věží fosforesující ručička, víte? Nebo je svěst světlušek, prostě něco divného. My na to koukali. Pají, jak je to možný? A on povídá: "No, ať nám řekne Kostelka, co to pijeme. Jaký pak prostě, když slyšeli vománkový víno?" Ježíš, to je pravda, jaký prosím tě tohle. A najednou jsme dostali strach, protože v té době probíhají takový různý ty procesy s těma Eisenponákama. Co když viděli na cisterně, která stála v nádraží ty umrčí hlády, si řekli, na nás, tímhletím umrčí, čepovali a oslepli a umírali potom, že jo? Tak najednou jsme dostali strach, jestli nepijeme dřevitej líh nebo něco. Pač stejně jsme nemohli poznat, jestli vidíme nebo nevidíme, pač byla tma jako v pytli, že jo? A někdo povídá, Kostelka, co to je za víno? A není to žádná legrace, podívej se na to. A Luboš Kostelka povídá, přísám vám Bohu, ta základní surovina je skutečně víno, ale podívejte se, můj strýc mu to skysalo a protože on je takový, tohle on by to býval vyhodil a protože já žádný sklepy neměl, takovýhle množství vína taky ne, tak mám strýčku, nevyhazuj to, no tak je to bože trošku kyselý, tak tohle to při nějaký příležitosti se to dá a on mi to dal. A naše správcová, která na všecko zná recepty a tak dál, povídá pane Kostelka, do skysaného vína je nejlepší naložit léčivý byliny, ty jednak tu kyselost stáhnou a nevezme to vínu tu jeho chuť. Nedá to tomu žádnou chuť ze sebe, víte? Pak to seberete, scedíte a máte víno takový, jaký bylo, než skysalo, že jo? A Kostelka pán, jenže já jsem nesehnal nic než vománkovej keřík. To je na revma. On do toho narval do toho demižonu a ono mu to zhoustlo, zželatinovalo. Tak zase běžel za farmaceutama a ty mu dali čistý lík a on to ředil, hned se mu to zdálo moc řídký, tak zase tam dal keřík a tohle. A vznikl z toho takovejhle myšmaš pohálení, na kluci je to skutečně nezávadný, od dřevitým líhu to nikdy ani neslyšelo. Jenže my už jsme mu nevěřili, protože ten důkaz pravdy tam byl hrozný. Že jo, světla přibývalo. Někdo povídá, pánové, to chce doktora. Já pám, tady je takovej, ale ne zrovna Lidumil, ten nás vždycky posílá tohle. Já jsem tam, ale šepat jsem měl strach i o sebe, že jo. Tak jsem šel, zabouchal jsem, tam se ozval, co je zase? Já jsem pám, pane doktore, první pomoc. On pám, jděte s tím někam, já jsem pám, ne, opravdu první pomoc. Paní doktora pám mě poslal někam tohle, já jsem to neslyšel, protože nám šlo o zdraví. Řekl jsem si, musím něco spolknout, vydržet a bouchal jsem dál, až on se vykoně a pám, co to člověče děláte? Já navazoval na policii, já jsem povídal, jde o první pomoc. My tam pijeme nějaký víno, o kterém říká majitel, že je vománkový, ale my máme spíš strach, že pijeme nějaký dřevitý lih, protože kamarádovi v lese z toho svítí stolice. Opa, co to povídáte? Z chlastu povídá, mladý můžou svítit jedině v oči. Ale už mu to nedalo, jak slyšel dřevitý lih a bylo, říkám, toho tenkrát plno, tak se v oblích dost nadával, ale šel. Co vám to s ním udělal, když přišel na tu mítinku, to nemáte představu. Postavil se, kouk po těch mých kamarádech, kteří tam stali jak funebráci, pač už se jim promítal ten film, jak se loučejí s rodinama, tohle slepý sem nevidím. Kouk zas na to a povídá, pánové, to hovno skutečně svítí. Oni povídají, pane doktore, a nepřestává, mi tady už také dobře. Půl hodiny to pozorujeme, je to furt lepší a lepší. On šel k tomu blíž a povídá, komu to patří. Ten Kraus najednou takovej skromnej povídá, to nestojí za řeč, povídá. Ten doktor povídá, pojďte sem, mládenče, že vy jste tady o něco zakop. A on pánu, já skoro upad, a on povídá, o tenhle pařez, vidíte, tam byl strouhnělej pařez, který sám od sebe fosforeskoval, zvlášť, když dostal takovejhle hit ze zdola. My šťastný, že nemoslepnem. Ten doktor povídá, to mi musí dát ochutnat, z čeho vám tenhle... A ochutnal a měl pravdu, druhý den nám svítili skutečně jenom v oči. Tak to je vománkový víno.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: přátelé, vyslechněte hrůzyplný příběh, který se udál snad rok a půl. Možná, že to byl o něco dříve, možná později. Po tom, co se dvě obzvláště vyhledávané osoby, jistý Čeky a Joe, vypravili na cestu pro ně svým způsobem poslední. Zůstává faktem, že se tenkrát hodně střílelo. Dá se říci, že teprve v okamžiku, kdy se oba zlotřilí a zavržení hodní i bídní bratříci váleli v příslušných kalužích krve, bylo učiněno spravedlnosti zadost. Říká sledacos. Prý od těch dob se zjevují v půlnoční čas, jednou tady, jinde onde zas. Kde spatřil prý?
1: No co? To, jo? Ne, tak to teda ne.
2: O půlnoci vyjel jsem já na oblídku stát.

začni. Přece znáš mě a moc dobře víš, že začít sám neumím.

začni. Jsem to já, pořád ten, který stál s kyticí v dveří. Já co řekni,

rozhodne, jestli mám zůstat sám. A tak začni a tvůj dotek rozhodne, jestli mám zůstat sám.

nevíš jak. Výroky bláznivý chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl jsi prachy na mejdán, byl to hloupý špás, když jsi v noci vyšel ven, snad ses trochu třeba.

0: když hlavu mu zvedla, řek, jdu na ten rys. Tak polib mě má, milá, zuby jen stisk, když hlavu mu zvedla, řek, jdu na ten risk.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně sedlem pomodlit. Ať se každý zbuší v tomhle mrtvým buši, pak se za ně sedlem pomodlit.

35 let country rádia, to mě baví. Co popřát country rádiu k jeho 35. narozeninám? No, mějte se krásně a ať vám to hraje tak pěkně jako dosud. Ahoj, Samson.

trošku si říkaj, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkaj a trápení

Šandy. Pozdravuj Vaštovky a muziko, ty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro. Zapni si Šandy. Pozdravuj Vaštovky a muziko, ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si Šandy. Pozdravuj Vaštovky a

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu. Železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy,

mlhavej stan. V pangejtu sníh plnej špíny začíná další z mých rán. Volant mě do dlaní zebe, autobus muzejní krám. Jak starý kocour si

Ahoj, tady Ivan Mládek, ten benžista, tak já přeju Country Radio k jeho 35. narozeninám všechno nejlepší. Ahoj.

námořníci, v okno bíjí hvězdy a smích krásných žen. Nikdo nikdy, drahá, srdce milující, neodtrhne už mne od těch čtyřech stěn. Od těch míst, kde spolu radosti i žaly, slzou smívali jsme v trpkých obměnách, kde jsme ruce čela krutě milovali, kde i chutnali jsme všednosti tvůj prach. Kdybych uzel uměl jako námořníci, v okno bíjí dálky a smích cizích měst. Nikdo nikdy země v tichu spící, neodtrhne už mne od tvých chudých hvězd. Do tvých trav se nořím jako v sladké vlasy, jako v kadec ženy, s níž jsem navždy zpět. S odříkáním bída ruku podává si, ale já bych zemřel nemít k smrti rád. Ale já bych zemřel nemít k smrti rád.

Ahoj, tady Helena Maršálková z Pacifiku. Já i kapela vám přejeme dalších krásných 35 let, protože nám přinášíte radost a je to hrozně hezké poslouchání. Takže mějte se hezky, zdraví Pacifik a Helena Maršálková.

0: Čarodějka chvějka, která se touhou po vdávání chvěje, dosud prý nepotkala čaroděje koloděje. Ten žije v lesním podzemí, sám jako krtek. A dokonce ho neobjevil ani Václav Čtvrtek. A protože znám čarodějku chvějku i její spády, řekl jsem si, byl by pokoj, kdybych je dal dohromady. Možná, že o ní neví a mé rady si bude cenit. Konečně, každý chlap se dřív či později chce ženit. Potkal jsem ho v lese, právě si nesl hřib. Zasmál se, čarodějka chvějka, to není můj typ. Ta řeč, kterou užívá, když zaklíná, mým uším divně zní, vždyť je to čarodějština. Jsem taky čaroděj a vyznám se ve všech krajích, jenomže dobře vím, že žiju v českých krajích. Tak místo hadů sbírám v lese dříví před zimou a potom u kamen se bavím kouzly s češtinou. Například, jestliže mladá žena je mladice, pak silná musí být silnice. Když se brání, bránice, a když je rovná, rovnice. A jestliže mnoho soch je sousoší, pak tedy mnoho žen je soužení. A to není všechno, znám toho více. Ženský rod vzniká třeba koncovkou ice. Od slova krab je do krabice, od slova had hadice, od berana beranice, z čepu je čepice, ze slepce slepice, z jalovce jalovice, z palce palice, ze slunečníku slunečnice, rovník rovnice, poledník polednice, ručník ručnice, oběžník oběžnice a zimník zimnice. Jo, jo, málo kdo se v tom vyzná jako já. Ženský rod vzniká i koncovkou a. Kos kosa, patron patrona, rým rýma, váh váha, nor nora, lup lupa, kýl kýla, vír víra. Když člověk přemýšlí, hned všechno jde. I třeba pohrát si s příponou E. Mandl mandle, vůl vůle, brusel brusle, datel datle. Řekl jsem, mluvíš jako učebnice, jenomže koncovky nejsou jen E, A a I, C. Co takhle rošťák a roštěnka? Chvíli přemýšlel, nabral sila, pak mě lavinou slov zavalil. Kopr kopretina, mandarin mandarinka, herec herka, růženec růženka, jedlík jedle, orient orientace, duch duchna, stud studna, bez psina. Vdova ponorový je ponorka, početníkovi početnice, manželka Kata je Katka a jejich děti Kaťata. A potom málo kdo má zdání o časování a skloňování. Jablko, tyblko, onblko, myblko, vyblko, oniblko. Fibich, fibis, fiby, fibichom, fibiste, fiby. Země koule, z tebe koule, z něho koule, z nás koule, z vás koule, z nich koule. Město, tobě sto, jemu sto, nám sto, vám sto, jim sto. A pokud ti to něco říká, v češtině je i matematika. Například netopír je brutopír minus starapír. 100 žár je 200 žár dělený dvěma, nebo 30 žár krát 2 plus 40 žár. 100 dola je 20 dola na druhou minus 300 dola. Třinec je osminec bez pětince a sedmikráska polovina 14 krásky. Tak to by snad stačilo. Víc už ti pro dnešek nepovím a s těmi slovy se chystal zmizet za křovým. V té chvíli zaslechl jsem z hloubi lesa cupy cupy dub a čarodějka chvějka stála tam, co starý dub. Povídá, čaroděj koloděj, tak já nejsem tvůj typ. Čaruj si jak chceš, já to stejně umím líp. Marně se pokoušíš schovávat za tou houštinou. Teď si nepomůžeš ani kouzly s češtinou. Udělám a další do sbírky. Další do sbírky.
1: Country Radio. Nejvíc country.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

zůstanu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zapře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž? Daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

Milé Country Radio, jako věrný posluchač ti za celou kapelu Texmeni přeju všechno nejlepší k tvým 35. narozeninám. Ještě nám dlouho a hezky hraj. Ahoj, Jarda Čvančara.

hlásí jeho jméno a tribuny vstávají. Tam teď nesmíš, uzavřeno, přesto všichni čekají. Pojedou. Tvoje stopky v trávě leží a tak s Bohem zašeptej. Vteřiny si dále běží, ale ty už nečekají.

kdo by jednou chtěl bejt poprav dětský chlap a na šífu křížit svět ho neleká. Teď příležitost má a z

já šel jsem do přírody snít. A tak se stalo, že jsem spadl z města Činžáků rovnou do města Chá.

0: Činžáků i města chat. Dál od města Činžáků i města chat. Dál od města Činžáků i města chat.
1: Country Radio. Nejvíc country a českých písniček.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Zprávy začneme ve světě. Kromě roznášení pošty je úkolem francouzských poštovních doručovatelů během veder kontrola obyvatel, kteří oni sami zažádali. Teď pošťáci kontrolují i další potenciálně ohrožené vysokými teplotami. Na následky nejsilnější červnové vlny veder ve Francii totiž zemřelo podle odhadů až 6 000 lidí. Většinu z nich tvořili seniori starší 75 let. O historii veřejného osvětlení v Brně teď Luděk Savana Urbánek.
2: Před 245 lety se v Brně poprvé rozsvítilo veřejné osvětlení. Výročí připomene výstava i trojice speciálních skleněných kuliček z odloje na náměstí Svobody. Každá z nich vypadne v jiný den a symbolizuje jinou tvář světla, a to den, oheň a noc. Ode dneška do 28. září nabízí výstava v křížové chodbě Nové radnice pohled na historii veřejného osvětlení. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Také na Jihlavsku je málo vody.
2: Mytí aut, napouštění bazénů nebo zalévání trávníků by mělo na čas ustoupit stranou. Kvůli dlouhodobému suchu a nízkým průtokům ve vodních tocích vyzývá Jihlavský vodoprávní úřad obyvatele i firmy, aby vodou co nejvíce šetřili. Pokud se situace nezlepší, může některé odběry i dočasně omezit. Sucho na Jihlavsku trvá už delší dobu a je znát i na řekách a potocích. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
1: Nedělní zprávy jsou u konce. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Krásné dobré jitro, přátelé, Michal Tučný, Zdeněk Rytíř, děláme, co můžeme, předtím Rangers, zvedněte kotvy. I tyhle ty písničky jsme si včera zahráli, zaspívali, samozřejmě zvedněte kotvy určitě. No, pak jsme si zaspívali spoustu jiných, protože jsme měli 35 let country rádia. Vlastně můžeme slavit teď celou dobu až do září, protože teprve v září jsme pak začali vysílat non-stop, tedy přes den i v noci. Ale 15. května, 15 hodin 15 minut před 35 lety jsme začali vysílat. O tom bude také dnešní pokec ze studia Country Rádia. Vás zdraví Petr Bohuslav. Včera jsme se slyšeli, viděli jsme se na naší oslavě v Pikovicích a uvidíme se také na naší oslavě na Konopišti, to bude 12. září, takže pokud ještě váháte, tak můžete zkusit navštívit naše stránky a podívat se, jak můžete oslavit 35 let folku na Country Rádiu. Folkovým večerem se třemi koncerty, bude tam skupina Isara z Mladé Boleslavy, Marien z Pardubic a také Asonance, která zároveň oslaví 50 let trvání kapely, tak se přijďte podívat. Teď si dáme další muziku pro dnešní ráno, jenom připomínám, máme 16. srpen, svátek má Jáchym, máme neděli, takže můžete být v klidu, v pohodě, doma za pecí a ještě chviličku možná dřímat, přitáhnout si peřinu a poslechněte si píseň Příteli nebo George Jonese nebo Ahoj kamaráde, potom Roberta Křesťana, Crosby, Stills, Nash & Young, tak tohleto, to je záruka kvality. Příjemný poslech vám teď v 9 minut po 8. přeje váš dnešní ranní a dopolední průvodce Petr Bohuslav.

Víkendový pokec na Country Rádiu. Víkendový pokec na Country Rádiu, jak jinak než o 35. výročí založení a spuštění vysílání Country Rádia. Country Rádio před 35 lety začalo, já jsem se přidal před 34 lety, no a vím přesně, jak to probíhalo. Vy možná víte, jak jste se přidali k našim posluchačům, nebo kdy jste nás objevili v éteru úplně poprvé, takže víkendový pokec by mohl být třeba o tom, jaké máte zážitky a příběhy s Country Rádiem, největší kuriozity a příběhy o tom, kde jste nás poslouchali, za jakých okolností a jak jste se o Country Rádiu vůbec dozvěděli, od koho nebo z jakých zdrojů. Dávejte nám vědět, pište své příběhy na SMS bránu 720 00 11 11, ano, 720 00 11 11, tam pište SMSky, e-maily můžete psát na e-mail studio@countryradio.cz, budeme mít víkendový pokec o Country Rádiu a o tom, jak jste se k němu dostali, nebo vaše příběhy, osobní zážitky, komu jste třeba u nás v Country Rádiu udělali radost, co vás třeba v našem vysílání překvapilo a na co jste se možná někdy těšili, anebo naopak, co vám třeba trošku chybělo a pak se to objevilo. 8 hodin a 18 minut, pokec na Country Rádiu pokračuje, pokračujeme celou neděli. Máme neděli 16. srpna a vy společně s námi prožíváte ráno. Tak dobré ráno.

0: zelení.
1: S Country rádiem na cestách.
2: S Country rádiem jsme na cestách. Pokud vy jste společně s námi, tak vězte, že momentálně to na silnicích vypadá poměrně dobře. Jede se v klidu, v pohodě. Zatím neprší, alespoň ne tady v dohledu kolem Prahy a středních Čech. Tak uvidíme, jak to bude během dne. Má sprchnout, všichni se na to poměrně dost těšíme. Nevím, jak to zvládnou řidiči, tam většinou bývá takový ten rozkol mezi tím, jezdili jsme na suchu a teď na vodě nám to moc nejde, tak opatrně přátelé, kdybyste náhodou projížděli nějakými úseky, kde už prší, tak zpomalte, protože to bude klouzat. Navíc pozor, už tady máme dopravní nehodu, a to dokonce na D1, na 195. kilometru ve směru na Ostravu, takže na výjezdu z Brna ve směru na Ostravu osobní vozidlo a motocyklista, je to ve směru na Ostravu z Brna, tak opatrně projíždějte, vyšetřuje se tam nehoda. No a ještě jedna dopravní nehoda, to je silnice 4498 u Litovle v okrese Olomouc. Osobní vozidlo a motocyklista opět na velmi rovném úseku u Studánky na Loštické ulici. Tak pozor, na Loštické u Penny Marketu, dávejte pozor, vyšetřuje se tam nehoda osobního vozidla a motocyklisty. Tak už hned takhle brzy po ránu dávejte pozor na motorkáře, dávejte pozor motorkáři na cestách, a nejenom motocyklisté, ale také cyklisté vyjíždějí v těchto teplých dnech, tak opatrně dávejte pozor na sebe i na ty druhé.
1: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

to byla kapela Folklok. Já jsem se dozvěděl o vysílání Country Rádia na zkoušce téhle kapely. Včera jsem vám právě z toho období, kdy jsme hráli s Folklokem, hrál nějaké písně naživo, to přímo v Pikovicích, tak děkuju za podporu, díky, že jste to vydrželi. No a mně se moc líbilo, že jste někteří přicházeli a říkali jste, no to jsem nikdy neslyšel, to se mi líbí, tak tady máte jednu vzpomínku, to je rok 1995, přátelé. No a já mám svůj příběh na zkoušce Folkloku, mě kamarád Mirek Sebera tenkrát říkal, že půjde na konkurs do Country Rádia, a že se mu tam nechce samotnýmu, tak jsem říkal, tak já půjdu s tebou. On nakonec nepřišel a já jsem to vzal na konkurs a vidíte, 34 let tady sedávám a společně trávíme nejenom rána, večery, taky noci, noční vysílání jsme mívali. No, zažil jsem hned několik různých vysílacích stanovišť, dokonce při povodních jsme vysílali z žižkovského vysílače, takže i tam, včera jsme na to vzpomínali s kamarády z té doby. No a vzpomínali jsme s mnoha našimi posluchači také v Pikovicích, v Pikovaru, vzpomínali jsme na to, kde oni strávili jaké chvíle u Country Rádia a hlavně strávili včerejší podvečer a večer společně s námi, vlastně někteří celý den, protože vyrazili už ráno na pochod kolem Sázavy. Zdravím vás tady ještě jednou všechny ze studia Country Rádia. Za chviličku se těším na vaše příspěvky v našem pokecu, víkendovém pokecu o 35. výročí zahájení vysílání Country Rádia. Teď Don Williams. No a typicky listen to Radio.

Ahoj, tady Ivan Mládek, ten banjista, tak já přeju Country Radio k jeho 35. narozeninám všechno nejlepší. Ahoj.

Víkendový pokec na Country Rádiu. Víkendový pokec na Country Rádiu. Děkuji za vaše příspěvky. Hned takhle brzy po ránu, po 8. hodině jste byli vzhůru a píšete, tak díky moc. Některé tady máme ještě ze včerejška. Poprvně jsme vás slyšeli s mojí manželkou Alenkou na návštěvě u kamarádů v Praze již v roce 1995. No tak to zdravíme, děkujeme. Bohužel Alena vás poslouchá až ze zhora a tak do dalších 35 let mnoho úspěchů. Zdraví Bob z Boule za osadu Pavouků z Teplic. Ahoj. Tak zdravíme, Bobe. Díky za přízeň od roku 95. No vidíš to, tak zkuste třeba i ostatní zazpomínat, kdy jste nás poprvé slyšeli, kdy jste nás objevili, kdo nás doporučil nebo kdo vám o nás řekl, jak jste se o nás dozvěděli a co jste třeba s Country Rádiem zažili, kde jste nás poslouchali na nejzaším nebo nejzvláštnějším místě. Posílejte své příspěvky na SMS bránu 720 00 11 11 nebo na e-mail studio@countryradio.cz.

To byly Texmeni s Vráťou Vyskočilem a teď jedna ze vzpomínek na bohatou historii skupiny Asonance. Tentokrát píseň Na panských loukách, tak taková vzpomínka na 50 let existence téhletý kapely. Slavíme 35 let country rádia a s Asonancí také 50 let jejího trvání. A to 12. září na Konopišti, nezapomeňte. Když tak na našich stránkách, na stránkách www.countryradio.cz najdete i předprodej. Na panských loukách jsme teď.

0: Country počasí. Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, během rána a dopoledne bude v Čechách oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle slabý déšť. Popolední bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty během dneška v Čechách 27 až 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 32 až 37 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 23, v Jeseníkách a Beskydech kolem 26 stupňů Celsia. Slabý během dne mírný severozápadní až severní, zpočátku na Moravě a ve Slezsku jižní až jihozápadní vítr, povane rychlostí 7 až 21 km za hodinu. Vítr v bouřkách přechodně zesílí. Dnes v noci bude oblačno až zataženo, od západu se místy vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, a dnešní noční teploty čekejte mezi 19 až 15 stupni. V 1000 metrech na horách bude v noci kolem 13 stupňů Celsia.
1: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami.
2: Čatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
1: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u šlíně, prlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Internetoví prodejci přidávají na weby tlačítko pro snadnější odstoupení od smlouvy, aby vrácení zboží bylo stejně rychlé jako jeho zakoupení. I pro ty zdejší už to mělo být povinností. Česko ale nestihlo včas přijmout evropskou směrnici. Zákon tak pravděpodobně bude platit od ledna. Ještě dodám, že dnes na internetu nakupuje více než 80% populace. Do stínu stromů a skal ve středních Čechách nás zavede kolega Luboš Dvořák.
2: Nepřeberné množství skal a mezi nimi spousta turisticky značených cest. To je chráněná krajina, oblast Kokořínsko. Vydejte se třeba na známé pokličky, pískovcový útvar připomínající houby s plochým kloboučkem. Pokračovat můžete Kokořínským dolem k letovisku Harasov s rybníkem lemovaným skalami. Krásy Kokořínska dobře objevíte, když se vydáte ze Mšena od prvorepublikových městských lázní po Cinibulkově stezce, která provází labirintem kokořínských skal. To zase v blízkosti Michova hradiště se můžete toulat příhradskými skalami. Z výchozího bodu u hradu Valečov několik turistických tras naviguje celou oblastí. Nevynechám ani stín Kutnohorska a Kolínska. Trasa vede ze Zásmok Velčím dolem přes kaskády Vavřineckého potoka. Výlet si můžete protáhnout až do blízké Kouřimy. Jiný zážitek poskytne výlet na bájný Blaník. Ze stínu skal a lesů zdraví Luboš Dvořák.
1: To byly nedělní zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
0: Pětatřicet let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Připravil jsem píseň Mississippi Girl, mělo by to být o vodě, protože Bára Sémanová zaplavala úžasný výkon na mistrovství Evropy, tak blahopřejeme našim plavcům a Báře blahopřejeme a posíláme Faith Hill. Skvělá dáma zpívá o Mississippi Girl a myslím, že je to symbolická píseň. Vy, kteří máte nějaké příběhy o sledování country rádia, o tom, kde jste nás slyšeli, jak jste nás slyšeli, tak o tom si budeme povídat za chviličku a víkendovém pokecu. Já teď pustím Faith Hill, potom Pavla Dobeše a příjemný poslech ze studia country rádia přeje Petr Bohuslav.

0: krmila, vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak máme tady další příspěvky, díky moc, píšete na náš e-mail studio@countryradio.cz nebo na SMS bránu 720 00 11 11. Jaroslav napsal, že kdysi z Rangers v písni Inženýrská zpívali Bečka píva. Byl u toho i Honza, který včera zpíval. Ať se daří, je krásné poslouchat tyto písně z vnoučaty. Hodně štěstí k 35. narozeninám. Tak Jaroslave, díky moc. Z vnoučaty posloucháte? No dobře, tak pošleme třeba i něco vnoučatům. Třeba se jim bude líbit Hej kapitáne nebo Lenka Dusilová a Proměny s Čechomorem. A nebo stará klasika, třeba Johnny Cash, zkusíme to, co vy na to. Příjemný poslech a díky za vaše příspěvky, díky za to, že nám posíláte, kde jste, kdy poslouchali Country Radio, jak jste se k našemu poslechu dostali. Prostě slavíme 35 let.

35 let country rádia, to mě baví. Co popřát country rádiu k jeho 35. narozeninám? No, mějte se krásně a ať vám to hraje tak pěkně jako dosud. Ahoj, Samson.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Když na cestách, tak na cestách. Už před hodinou jsme měli dvě dopravní nehody, a to vážné, protože z osobní vozidla srazila motocyklisty. Přátelé, pokud jedete autem, dávejte pozor na ty kolem vás. Přeci jenom jsou o dost slabší, ať už chodci, motocyklisté, cyklisté. Jejich kolem vás víc, než bývá zvykem v teplých dnech. Tak pozor, nehoda v ulici Plukovníka Mráze v Praze. Tak v ulici Plukovníka Mráze v Praze osobní vozidlo narazilo do sloupu. Je to tam, kde se Plukovníka Mráze mění ve Voznickou u koleje Hostivař Univerzity Karlovy. Tak pozor v Hostivaři. Nehoda je v Dolní ulici ve Žďáru nad Sázavou. Podíváme se, co se tam stalo. Dvě osobní vozidla před hlavní křižovatkou uprostřed Žďáru nad Sázavou v centru. Tak pozor, bude se tam komplikovat doprava. No a u Sedlčan na silnici 10230 osobní vozidlo narazilo do stromu. Nevím, zřejmě tam zapršelo, asi to klouže, nevím. Dávejte pozor na cestách, je to kousek od Musíku, tedy od Můstku přes potok, překáží na vozovce osobní vozidlo, které narazilo do stromu na silnici 10230 u Sedlčany. No a ještě jedna nehoda na silnici 32 v Jičněvsi v okrese Jičín, překáží na vozovce havárie osobního vozidla, je to uprostřed obce, tak snad tam pojedete pomaleji, dávejte pozor, je to kousek od školy. Šťastnou cestu a hlavně dávejte pozor na sebe i na ty druhé.
2: Country Radio.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

jedna z písní, kterou si skupina Epidemie získala moje srdce. Skočil jsem do tmy. Krásná píseň Epidemie, kapela Stýna nad Vltavou. Zdravíme Lucku, Honzu, prostě zdravíme vás, přátelé, a hlavně držíme palce. Hrajte dál, předávejte energii jako letos v Telči a na dalších místech. Epidemie hrála i na Country Fontáně, tak doufejme, že se s nimi budeme setkávat i nadále, že budou mít dál tak skvělé písničky. Nejenom Kotlina, nejenom Milé děti, ale i další alba jsem si oblíbil. Doufám, že jste taky Epidemii už objevili ve svém okolí a tahle ta písnička Skočil jsem do tmy byla připomínka jejich tvorby. Za chviličku Karlin Carterová, potom Míša Lecht s Forehandem, tedy ne s copem, ale s Forehandem, písní Bílý sníh, abychom se trošku ochladili. Luděk Sobota, no a víkendový pokec, takže pokud máte nějaké příspěvky, můžete volat, nebo pište na SMS bránu 720 00 11 11, nebo studio@countryradio.cz, pište své příběhy, kde jste objevili Country Radio, kdy jste ho objevili, kdo vám o něm řekl, co jste s ním zažili, nebo kde jste ho poslouchali na nejzaším nebo nejvtipnějším místě, to nechám už jen a jen na vás. Karin Kátrová se ujímá slova, Petr Bohuslav přeje pěkné dopoledne s Country Rádiem, teď 5 minut po 9:30.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Je, vy nás posloucháte ještě, když jsme byli v Lipni. A odkud ano. Voláte, prosím?
2: Ze Řevnic.
1: Odkud?
2: Řevnice.
1: Z Řevnic, zdravíme do Řevnic. Takže ještě jsme byli v Lipni, jo, v divadle pod Palmovkou.
2: Jo, u toho divadla, když ano, jsme ano, byli, ano, tak ano. Jsme bydleli v Praze s manželem, tak jsme honili rádio, až jsme se trefili. A od té doby nic jiného nedělám. Ráno, když stanu, tak první jdu a zapnu rádio.
1: No jasně.
2: Jsem teda 87 let a stará baba.
1: No, hlavně, že vám sílu a klid do života vlévá naše rozhlasové vysílání. Doufám, že si s námi užíváte krásné dny i teď v létě v těch vedrech. Jak to přežíváte? Jak je?
2: No, takhle, já teďka máme zahradu velkou a nějaký stromek, ale když se takovýhle ty vedra, tak jsem zavřená vevnitř. A no. Já teda ještě špatně mluvím, protože mám hlasivky, mě polaví. Já jsem totiž celý život dělala v gumárnách.
1: Jo.
2: No
1: jo.
2: A tam to člověk přijde o všechno, co se dá.
1: Tak si zasloužíte klid, pohodu, na zahrádce, stromečky a když jste doma zavřená, tak i doma za pecí se dá naladit Country Radio. Tak
2: já
1: vám děkuju.
2: Já mám naladěný furt, já jenom ráno stanu, zmačknu knoflík a do večera dále.
1: Tak děkujeme za přání, mějte se krásně a hodně zdraví a spokojenosti a klidu a pohody. No, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Mějte se taky. A ještě aspoň jednou nebo dvakrát těch 35.
1: Jasně, díky moc.
2: To teda tady budu
1: znát. Naslyšenou.
2: Mějte se taky, naslyšenou.

Country počasí. Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, během rána a dopoledne bude v Čechách oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle slabý déšť. Popolední bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty během dneška v Čechách 27 až 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 32 až 37 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 23, v Jeseníkách a Beskydech kolem 26 stupňů Celsia. Slabý během dne mírný severozápadní až severní, zpočátku na Moravě a ve Slezsku jižní až jihozápadní vítr, povane rychlostí 7 až 21 km za hodinu. Vítr v bouřkách přechodně zesílí. Dnes v noci bude oblačno až zataženo, od západu se místy vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. A dnešní noční teploty čekejte mezi 19 až 15 stupni. V 1000 metrech na horách bude v noci kolem 13 stupňů Celsia.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Zprávy začneme ve světě. Kromě roznášení pošty je úkolem francouzských poštovních doručovatelů během veder kontrola obyvatel, kteří oni sami zažádali. Teď pošťáci kontrolují i další potenciálně ohrožené vysokými teplotami. Na následky nejsilnější červnové vlny veder ve Francii totiž zemřelo podle odhadů až 6 000 lidí. Většinu z nich tvořili seniori starší 75 let. O historii veřejného osvětlení v Brně teď Luděk Savana Urbánek.
2: Před 245 lety se v Brně poprvé rozsvítilo veřejné osvětlení. Výročí připomene výstava i trojice speciálních skleněných kuliček z odloje na náměstí Svobody. Každá z nich vypadne v jiný den a symbolizuje jinou tvář světla, a to den, oheň a noc. Ode dneška do 28. září nabízí výstava v křížové chodbě Nové radnice pohled na historii veřejného osvětlení. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Také na Jihlavsku je málo vody.
2: Mytí aut, napouštění bazénů nebo zalévání trávníků by mělo na čas ustoupit stranou. Kvůli dlouhodobému suchu a nízkým průtokům ve vodních tocích vyzývá Jihlavský vodoprávní úřad obyvatele i firmy, aby vodou co nejvíce šetřili. Pokud se situace nezlepší, může některé odběry i dočasně omezit. Sucho na Jihlavsku trvá už delší dobu a je znát i na řekách a potocích. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
1: Nedělní zprávy jsou u konce. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Zdravím všechny posluchače Country Rádia. Tímto bych chtěl poblahopřát k 35. výročí vzniku Country Rádia. Co popřát? Hodně krásných písniček, hlavně americká country music, aby se hodně zjevovala. No a do dalších let nejméně ještě aspoň 50. Mějte se krásně, Karel Kahovec.

Na Country Rádiu prožíváte, doufáme, pohodové ráno 16. srpna, máme neděli, slavíme 35 let Country Rádia, včera jsme je oslavili v Pikovicích. Čeká nás 12. září ještě folkový koncert, vlastně tři koncerty, tří kapel. Asonance bude slavit 50 let a pozvali jsme si skvělé gratulanty Isaru z Mladé Boleslavy a také Marien z Pardubic. A přijedou a na Konopišti odehrají každá z kapel svůj celý koncert, takže nebude to festival, ale tři koncerty tří kapel. Přijďte se podívat společně s námi, tam bude ještě Vašek Rout, 10 skotských dudáků, jejich program. Tak doufám, že si užijete nejenom to, že se potkáte třeba s moderátory, nebo že se potkáte s muzikanty, kteří určitě přijdou i mezi vás, ale že se potkáte i mezi sebou, stejně tak jako včera, jak jste mezi sebou povídali a vyprávěli jste si o Country Rádiu a o tom, kde jste ho slyšeli poprvé a tak dále. Můžete nám tak psát a psát příspěvky o tom, kde jste slyšeli Country Rádio poprvé, kdo vás na něj upozornil i během dnešního pokecu, takže máme takový potlach 720 00 11 11 SMS brána, kam můžete posílat své příspěvky nebo na adresu studio@countryradio.cz. Teď ovšem moje oblíbená písnička, která se v roce 1994 podle časopisu Billboard stala písní roku. Je to number one hit z 5. až 28. února roku 1994. John Michael Montgomery, I Swear.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Dojdeš pro vodu?
2: Už běžím.
1: No proto.
2: Vědro má ve dně díru, milá Lízo, vědro má ve dně díru, milá Lízo, jak hrom.

0: jenže brousek je suchý, mrázový. Jenže brousek je suchý, mrázo suchý.
1: Taky na moč, mílojzo, mílojzo, mílojzo. Taky na moč, mílojzo, mílojzo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mlázo, mlázo. A čím ho mám smáčet, mlázo, řekni čím.
1: Zkus vodu, mílojzo.

0: přinést ráno so předivčem.
1: No vem si větro.
0: Vědro má ve mně díru. Vědro má ve mně díru.
2: Víkendový pokec na Country Rádiu. Country Rádio, tady Petr, dobrý den, kdo je tam?
3: Dobrý den, tady Jana Ústí nad Labem.
2: Jano, dobrý den.
3: Chtěla bych vám pogratulovat 35 letům vysílání. Poslouchám Country Radio od začátku 92. roku, aha, když jsem byla v nemocnici a můj druhý manžel mi přinesl, to si pamatuju, bílé rádíko s přehrávačem na kazety a k tomu mi donesl kazetu od Věry Martinové Půlnoční slunce. Tak tu jsem si tam pouštěla a pak, když mě pustili z nemocnice domů, tak hledám stanice, tak nějak na tom rádíku a objevili, že jste se tam
2: tak to je skvělý, hlavně, že jste se uzdravila. Jo, to je
3: skvělý.
2: Ano, ano.
3: Zahrajte tam nahoru do nebíčka mojí mamince Haničce, dobře, která by měla včera svátek.
2: Zahrajeme.
3: I mému synkovi Honzíkovi, taky tam nahoru, dobrá, který mě opustil nedožitej 19 letech. Byl to koňak, těla mi duší.
2: Dobře, dobře. Jano, zahrajeme jim, ale hlavně vám, abyste přišla na jiný myšlenky, ano, abyste se potěšila a zahrajeme třeba nějakou koňáckou, jo? Něco o koních.
3: Koňáckou, vyberte něco, dobře, dobře, nechám
2: tak
3: to.
2: Tak Jano, dala, zdravíme do Ústí nad Labem, mějte se moc krásně a nesmutněte,
3: taky,
2: užijte
3: taky
2: si krásný den.
3: A přeju vám ještě 100 let vysílat.
2: Děkujeme, díky moc, Jano. Naslyšenou.
3: Naschledanou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Podíváme se na silnice, jak to vypadá s dopravními nehodami, je jich opravdu hodně, takže přátelé, pozor, pozor na cestách, občas někde zaprší, bude to klouzat. Dopravní nehoda se zraněním je na silnici první třídy v Hodoníně, v Lužici, Velkomoravská. Na ulici jsou záchranné složky, je to na Velkomoravské, je tam dopravní nehoda se zraněním, takže pozor v Lužici. Další je v Šustrově ulici v Litoměřicích, dvě osobní vozidla komplikují dopravu, kousek od Plešivecké, v Litoměřicích centru. Další na Vracovské v Bzenci v okrese Hodonín, dopravní nehoda dvou osobních vozidel, je to na hlavní silnici u Penny Marketu a nehoda je na silnici číslo 3 v Plané v okrese České Budějovice. Osobní vozidlo a motorkář se srazili na trojce v Plané u letiště. Dávejte pozor, protože tam se bude komplikovat doprava, tak pokud nejedete kolem Budějovic po dálnici, tak na té trojce u Plané se zdržíte. Nehoda je na silnici 112 u Telče, kyvadlový provoz je tam jenom jedním pruhem u Roštejnského rybníka, takže u Roštejna, u Roštěnky, kousíček od Telče na silnici 112. Kyvadlový provoz, je tam havárie motocyklu, zřejmě tam někdo neustál ten sešup z kopečka. Šťastnou cestu a dávejte pozor, ať už cestujete kamkoliv.
0: Country Radio.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Country Rádio, Petr Bouslav, dobrý den, kdo je tam?
2: Dobrý den, tady posluchačka Drahá.
1: Dobrý den, Zlína. Draho. Odkud?
2: Ze Zlína.
1: Ze Zlína, ano.
2: A strašně ráda bych popřála rádiu Country. Já mám totiž dneska taky narozeniny.
1: Tak dobře.
2: Zrovna bych si přála, a kdybyste mohl zahrát písničku od skupiny Asonance, Ptákům křídla nesetnou. Víte, já tu skupinu mám strašně ráda, oni mají nádherné písničky. Já si ty představuji, jak ti panové vypadají. A vím, že někteří z vás jsou i přímo v rádiu. A strašně ráda vás poslouchám.
1: Tak dobře, tak já to teda v kapele vyřídím Romanovi Slabochovi, který tu písničku zpívá. Ptákům křídla nevezmou, určitě moc rád zahraju. No a zdravím vás do Zlína a mějte se tam moc krásně, ať se daří a hodně zdraví přejeme. Naslyšenou.
2: Děkuju, naslyšenou.

Antri počasí. Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, během rána a dopoledne bude v Čechách oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle slabý déšť. Popolední bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty během dneška v Čechách 27 až 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 32 až 37 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 23, v Jeseníkách a Beskydech kolem 26 stupňů Celsia. Slabý během dne mírný severozápadní až severní, zpočátku na Moravě a ve Slezsku jižní až jihozápadní vítr, povane rychlostí 7 až 21 km za hodinu. Vítr v bouřkách přechodně zesílí. Dnes v noci bude oblačno až zataženo, od západu se místy vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, a dnešní noční teploty čekejte mezi 19 až 15 stupni. V 1000 metrech na horách bude v noci kolem 13 stupňů Celsia.

0: 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Salón Zelenáčů vystoupí v úterý 18. srpna od 19.30 v klubu restaurace U Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 a jste srdečně zváni. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec se koná od středy 19. až do neděle 23. srpna v přírodním areálu u divadla Josefa Kajetána Tyla. Vystoupí folklorní soubory z celého světa. Navíc vás čeká bohatý doprovodný program, festival vína a řemeslné trhy. A k tomu všemu koncert Vojtěcha Dyka. V pátek 21. srpna se sejdeme v Újezdu u Litomyšle. Tam se chystá koncert našich kolegů a kamarádů Petra Kocmana a Jiřího Vondráčka a kapelou Vokobere. Když se řekne KTO, tak to znamená večer plný písní a vzpomínka na Valdu Matušku. To vše vás čeká v Hořici na Šumavě v sobotu 22. srpna. Začíná se v 18 hodin, tak doražte. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Pěta 30 let s Country Rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
2: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: Koukátkem Country Rádia.
1: U telefonu Věra Štajglová ze skupiny Madalén. Ahoj, Věrko.
2: Ahoj, Petře, zdravím.
1: Tak Věrko, v Telči jsme byli, potkávali jsme tam stejné lidi, jak jsem tak od nich slyšel, ale nakonec jsme se my vůbec nepotkali, protože to byl hrozný fofr takových lidí. Jak se vám v Telči letos hrálo jako skupině Madalén?
2: No moc hezky, protože my jsme tam vlastně hráli po 26 letech.
1: Aha.
2: A měli jsme koncert na zámku společně s kapelou Epidemii, takže pro nás to byl úžasný zážitek a moc jsme si to užili.
1: Zámecký
2: pobyt v Telči, protože druhý den jsme si tam ještě část kapely udělali takový, ne, takový výlet nebo takový pobyt a druhý den jsme se chtěli taky podívat na zámek. Takže to jsme si opravdu letos moc užili.
1: Zámecké nádvoří v Telči, to je krásné romantické prostředí a pro všechny kapely veliká podsta, když si tam mohou zahrát a lidé tam sedí, poslouchají až jako nábožně, bych řekl.
2: Ano,
1: tak to se určitě povedlo, navíc s kapelou Epidemie to rozhodně stálo za to, jak vás znám. No teď mi řekni, kde ještě bude skupina Madalén a ty a Honza a další hrát?
2: Tak příští týden budeme hrát u Slávka Janouka na festivalu Janouskovo Ústí, takže tam posluchače moc zveme. A další týden potom hrajeme ve Zlatých horách, u nás v Jeseníkách, kde je akce rýžování zlata.
1: Mm-hmm.
2: No a poslední prázdninový víkend, to už je Mohelnický folkfest, takže no, tam budeme nejen hrát, ale organizovat, pracovat a tak dál a tak dál.
1: No já prozradím našim posluchačům to, co možná už dávno vědí, že skupina Madalén, ty a vaši přátelé a jejich opravdu hodně, několik desítek,
2: ano,
1: pořádáte festival Folkfest. No a Folkfest bude i letos, prosím tě, na co pozveme? Vyber jenom něco, protože ten program je dlouhý. Kdy začínáte a udělej pozvánku?
2: Takže začínáme ve čtvrtek vlastně na Hradě Bouzo. Trojkoncertem, ten už je vlastně online vyprodaný, ale diváci a posluchači hodně se mě na to lidé ptají, proto to zmiňuju. Lístky ještě budou na místě, ale je dobré přijít si zavčas, protože samozřejmě ta kapacita nádvoří je omezená. Bude tam hrát Devítka, Mirek Paleček a Antikvartet. No a pokud mám teda pozvat už do městských sadů, do Mohelnice, kde těch kapel bude samozřejmě mnohem víc, tak jak jsi říkal, vypíchnu jenom opravdu ta jména, která jsou nejznámější, anebo od těch, kteří u nás ještě nehráli, jako třeba Michal Horák, který jsme oslovili i mladší publikum. Hoptrop u nás dlouho nehráli. Samozřejmě bude u nás zase Robert Přesťan s druhou trávou, Zalman a jeho 80. Alan Mikušek se k nám vrátí, protože se nám o něj hodně líbil. Benjo Band, Ivana Mládka. Já bych nerada na nějaké známé jméno zapomněla, ale já myslím, že když si posluchačky otevřou naše stránky www.folkfest.cz, tak tam všechno najdou.
1: Mm-hmm. Folkfest v Mohelnici, poslední prázdninový víkend, začíná se už ve čtvrtek. Teď v Telči je dnešní koncert Žalmana k 80. nám beznadějně vyprodán, tak i to, že máte, ano, Žalmana a jeho 80., že se potkáme na Folkfestu v Mohelnici poslední víkend a uslyšíme takovéhle hvězdy. Díky moc. Jenom mi řekni, Madalén si vždycky do Mohelnice připravují nějaké zajímavé spojení. Tak Madalén bude letos s kým?
2: Letos to bude Vojta Kyďák Tomáško, který se vlastně do Mohelnice po letech vrací, takže bude to zase ten model, že Madalén kousek recitál, potom Vojta a pak společný závěr. Takže na to se taky moc těšíme.
1: Dobře.
2: Protože Vojta Kyďák byl jeden z prvních známých osobností, který začal na Mohelnici, do Mohelnice, tehdy ještě na dostavník jezdit.
1: Mm-hmm. Tak s Vojtou Kyďákem Tomáškem to bude určitě krásné spojení. To byla Věra Štajglová z Madalénu. Věro, děkujeme, díky za pozvánku a těšíme se do Mohelnice a na vaše další koncerty. Ahoj.
2: Ahoj, děkuji moc za telefonát a všechny posluchače zdravím.
1: Tak takhle jsme si povídali s Věrkou Štajglovou o Folkfestu v Mohelnici. Zhruba před týdnem zvala vás do Mohelnice. Poslední prázdninový víkend si udělejte volno. A uslyšíte možná i tuhle píseň. Já ji mám od Madalénu moc rád.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Toto kukátko Country Rádia bude pozvánkou za hezkou muzikou.
2: U telefonu Franta Mifek. Ahoj, Františku.
3: Dobrý den, ahoj.
2: Franta Mifek, tak to je legenda Country Rádia, legenda našeho vysílání. Ty jsi začínal ještě dřív než já, a to já už jsem v Country Rádiu 34 let. Ahoj, Františku, zdravím tě. Kde se momentálně nacházíš?
3: Momentálně se nacházím na úpatí Železných hor.
2: Ano, ano.
3: Kde bydlím celá tu dobu a bydlel jsem i v době, kdy jsem byl v Country Rádiu. Řekl jsi to správně, já jsem tvoje první vysílání si odbyl ještě v Holešovickém výstavišti 18. prosince 1991.
2: Srpna.
3: Promiň, 18. srpna.
2: Srpna, musím. Jasně. No 91, no to jsem tak nějak v září pak přišel ještě na to výstaviště dělat konkurs, já teprve. To se tam hýbala ta podlaha a nesmělo se chodit, když se hrálo z gramofonu, že jo?
3: Přesně tak, ano.
2: Jo, jo. Františku, prosím tě, nějaká historka by byla z té doby, kdy jsme vysílali z té buňky nebo budky uprostřed výstaviště?
3: No hned vlastně ten první den, kdy jsem byl navigován, kam mám jít a jak se tam dostat.
2: Ano.
3: Tak vím, že jsem dostal instrukci. Tam byla tehdy, jestli si vzpomínáš, nevím, jestli tam v té době asi byl.
2: No.
3: Stolická výstava, takzvaná.
2: Jo.
3: Bez Průmyslovým paláci. Pravým křídle. A já jsem dostal instrukci, půjdeš normálně kolem a na pravý straně tam je nápis WC, tam vlezeš a tam je Country Rádio. Nebo co? Prošel jsem to okolo třikrát a ono to logiku mělo, akorát, že tam byly takový ty dlouhatánský kulisy, 70 metrů dlouhá chodba za těma kulisama a tam vzadu se krčily dvě místnosti, kde bylo Country Rádio. Takže hned ten úplný začátek byl velice dramatický. A stíhal jsem to.
2: Krásná historka. Tak to byl František Mifek. Františku, moc krát děkuju a někdy se ukaž na našich srazech a oslavách a tak. Moc tě zveme na 12. září na Konopiště, ale uvidíme, třeba se zase někdy ozvy. František Mifek, jeden z úvodních moderátorů Country Rádia před 35 lety. Františku, děkuju za to, že jsi zavolal a měj se moc krásně, ahoj.
3: Rádo se stalo, zdravím všechny bývalé i budoucí kolegy. Měj se, ahoj.
2: Ahoj, Františku. Country Rádio.

To mi říkal doktor Jan Felix. Zaručeně je to appendix. Sanitka se řídí ulicí. Modrý maják jasně svítící. Řidič jede jako na Grand Prix.

0: S Country rádiem na cestách.
1: S Country rádiem na cestách a také mimo cesty, jak jsem tak sledoval, tak několik vozidel sjelo do příkopu nebo narazilo do stromu. Přátelé, dávejte pozor na silnicích. To je něco, taky nedáváte pozor na cyklisty a motocyklisty. Je opravdu hodně nehod. Další nehoda je na D1 mezi 22. a 23. kilometrem ve směru na Prahu. Osobní vozidlo narazilo do svodidel, tak prosím vás, držte volanty a držte se mezi těmi čárami. Jo. Čára sice není zeď, ale svodidla už jsou svodidla. Tak pozor, vozidlo ve svodidlech na 22. až 23. kilometru ve směru na Prahu, na příjezdu do Prahy. Na D1. Nehoda je na silnici první třídy číslo 11 v Rudné ulici v Ostravě. Je tam dopravní nehoda se zraněním, takže pozor, před mostem je tam vyšetřování nehody a záchranné složky na místě. Tak pozor na této silnici číslo první třídy číslo 11 v ulici Rudné. Na Jiráskově předměstí v Jindřichově Hradci je srážka osobního vozidla a motocyklisty. Jako bych to neříkal. Opatrně, přátelé, Jiráskovo předměstí v Jindřichově Hradci překáží na vozovce nehoda osobního vozidla a motocyklisty. Na 43. u České v okrese Brno-Venkov probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Osobní vozidlo havarovalo, je to na sjezdu na Českou, tak opatrně. Další nehoda je na silnici 141 u Bavorova v okrese Strakonice. Osobní vozidlo havarovalo, na místo jedou záchranné složky. Je to na můstku přes Blanici na 141, tak opatrně. No a ještě jedna nehoda ve Stříbře v okrese Tachov, havárie osobního vozidla v centru, tak opatrně. Šťastnou cestu!
2: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Milé Country Radio, jako věrný posluchač ti za celou kapelu Texmeni přeju všechno nejlepší k tvým 35. narozeninám. Ještě nám dlouho a hezky hraj. Ahoj, Jarda Čvančara.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Kukátkem Country Rádia teď volám na Moravu Luboše Javůrka z Bokomary. Ahoj, Lubošku.
2: No, zdravím Country Rádio, ale teď.
1: Ahoj, prosím tě, napřed, jak tam máte? Tady nám hlásí, že tam budete mít nějakých 38 stupňů Celsia.
2: To už by na to zvyklý, jo. Který by si to nekáplo.
1: Nekáplo.
2: Já jsem chtěla důležitý jedna
1: věc. Jo.
2: Country Rádio 35 letům. To je strašný, jak to letí všechno, že to je šílený.
1: No jo.
2: Takže hodně štěstí, hodně zdravíčka, jako prostě celým štábem.

0: dobu, jako prostě, ať to tam funguje.
1: Díky.
0: To prostě super, super věc.
1: Dobrá. No. Dobrá, ty máš krásnou písničku Koupím Afriku, to je k těm vedrům úplně krásný. Můžu ji zahrát, jo?
0: Jasně, jasně.
1: Tak jo.
0: Zdravím všechny posluchače Country Rádia, těch 35 oslavte.
1: Já ti prozradím, že včera na oslavě 35 let Country Rádia jsem zahrál vaše dvě písničky. Sice ne tak dobře jako Bokomara, ale všem se moc líbily. Takže Lubošku, díky moc za Bokomaru, za tvojí a vaší tvorbu, za vaše písničky. Zdravíme Bokomaru na Moravu a posíláme pozdravy. Ahoj.
0: Děkujem, ahoj, čauky, ahoj.

0: Country počasí. Dnes bude zpočátku jasno až polojasno, během rána a dopoledne bude v Čechách oblačno až zataženo, na západě Čech ojediněle slabý déšť. Popolední bude velká oblačnost také na Moravě a ve Slezsku. Večer se začnou na severozápadě území místy, jinde jen ojediněle vyskytovat přehánky nebo občasný déšť, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty během dneška v Čechách 27 až 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku 32 až 37 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 23, v Jeseníkách a Beskydech kolem 26 stupňů Celsia. Slabý během dne mírný severozápadní až severní, zpočátku na Moravě a ve Slezsku jižní až jihozápadní vítr, povane rychlostí 7 až 21 km za hodinu. Vítr v bouřkách přechodně zesílí. Dnes v noci bude oblačno až zataženo, od západu se místy vyskytne déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky, a dnešní noční teploty čekejte mezi 19 až 15 stupni. V 1000 metrech na horách bude v noci kolem 13 stupňů Celsia.
1: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Internetoví prodejci přidávají na weby tlačítko pro snadnější odstoupení od smlouvy, aby vrácení zboží bylo stejně rychlé jako jeho zakoupení. I pro ty zdejší už to mělo být povinností. Česko ale nestihlo včas přijmout evropskou směrnici. Zákon tak pravděpodobně bude platit od ledna. Ještě dodám, že dnes na internetu nakupuje více než 80% populace. Do stínu stromů a skal ve středních Čechách nás zavede kolega Luboš Dvořák.
2: Nepřeberné množství skal a mezi nimi spousta turisticky značených cest. To je chráněná krajina oblast Kokořínsko. Vydejte se třeba na známé Pokličky, pískovcový útvar připomínající houby s plochým kloboučkem. Pokračovat můžete Kokořínským dolem k letovisku Harasov s rybníkem lemovaným skalami. Krásy Kokořínska dobře objevíte, když se vydáte Zemšena od prvorepublikových městských lázní po Cinibulkově stezce, která provází labyrintem kokořínských skal. To zase v blízkosti Míchova hradiště se můžete toulat příhradskými skalami. Z výchozího bodu u hradu Valečov několik turistických tras naviguje celou oblastí. Nevynechám ani stín Kutnohorska a Kolínska. Trasa vede ze Zásmok Velčím dolem přes kaskády Vavřineckého potoka. Výlet si můžete protáhnout až do blízké Kouřimy. Jiný zážitek poskytne výlet na bájný Blaník. Ze stínu skal a lesů zdraví Luboš Dvořák.
1: To byly nedělní zprávy. Hezký den vám přeje Tomáš Adamec.
3: Polední siesta. Dnes ve znamení trampské klasiky. Tak tedy vzhůru na osadu. Kaj.

0: Čertě.
1: Pochřtěná je čertví, potom Santa Marie. Zprástila už mnohý světaně.
2: Stavěná jen pro dva kusy nás je na ní pět. Celá posádka se musí umět odnávět.
3: Doteď bude kapitán

s naší mlcnou hubou byl hnedle hotovej. Prej těžko může sladit chuťovej orchestr, když nemá buké garny a nějakej orchestr. U kečupový řeky jsme chlápka nechali, až na úpatí Smoky Hills koření hledali. Dokonce křivej Charlie stiženej vobrnou jel 35 mailí pro mátu peprnou. Když klusali jsme zpátky, sliny se zbíhaly, ten holomek nám slíbil lunch made in Italy. V tom najednou si stoupne ve třmenech dlouhejček a zařve, že prej vidí

všechno, co jsem měl, odváží. Nezbylo mi vůbec nic a to mě trochu zaráží. Stojím teď úplně sám.

nad hlavou točí se dým a míchá vůni agátu. Sichravý vítr zalézá, nepozván do šatů, v bytě zůstal

0: Antri počasí.
1: Blíží se 13. hodina, zítra přijde změna počasí, je potřeba říct, vlastně už i dneska od západu přehánky anebo bouřky a déšť. No a zítra na většině území oblačno zataženo, na Moravě zpočátku místy polojasno, ale na většině území zítra déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině území i silné. Zítřejší teploty 19 až 23, to znamená Čechy, jinde 23 až 28, na horách kolem 15 v Beskydech a na Šumavě kolem 19. No a pozor, bouřky mohou být silné, ojediněle doprovázené i kroupami do 2 cm, nárazy větru s přívalovými srážkami a v nárazech vítr kolem 65 km za hodinu. Takový bude zítřek.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Zprávy začneme ve světě. Kromě roznášení pošty je úkolem francouzských poštovních doručovatelů během veder kontrola obyvatel, kteří oni sami zažádali. Teď pošťáci kontrolují i další potenciálně ohrožené vysokými teplotami. Na následky nejsilnější červnové vlny veder ve Francii totiž zemřelo podle odhadů až 6 000 lidí. Většinu z nich tvořili seniori starší 75 let. O historii veřejného osvětlení v Brně teď Luděk Savana Urbánek.
2: Před 245 lety se v Brně poprvé rozsvítilo veřejné osvětlení. Výročí připomene výstava i trojice speciálních skleněných kuliček z odloje na náměstí Svobody. Každá z nich vypadne v jiný den a symbolizuje jinou tvář světla, a to den, oheň a noc. Ode dneška do 28. září nabízí výstava v křížové chodbě Nové radnice pohled na historii veřejného osvětlení. Luděk Savana Urbánek, Brno.
1: Také na Jihlavsku je málo vody.
2: Mytí aut, napouštění bazénů nebo zalévání trávníků by mělo na čas ustoupit stranou. Kvůli dlouhodobému suchu a nízkým průtokům ve vodních tocích vyzývá Jihlavský vodoprávní úřad obyvatele i firmy, aby vodou co nejvíce šetřili. Pokud se situace nezlepší, může některé odběry i dočasně omezit. Sucho na Jihlavsku trvá už delší dobu a je znát i na řekách a potocích. Luděk Savana Urbánek, Jihlava.
1: Nedělní zprávy jsou u konce. Hezký víkend vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.
3: Tenhle splín

tenhle sprýt zas zmizí, bude hej. Kolikrát si v ní viděl drahokam, měl ji rád. Za všechno platil sám, jenže víc, než si vůbec v sobě měl, nic nevzdávej. Tenhle sprýt zas zmizí,

Tohle byl dost krutý žert, trefil cíl a bolel jako čert, neměj strach. V srdci žádnou nenávist, nic nevzdávej. Tenhle splín zas zmizí, bude hej.

Tady je Country Radio, nedělní odpolední program, u mikrofonu Tonda Bezrouk. Zdravím vás, dobré odpoledne. Dopoledne dnes nebo od rána tady byl kolega Petr Bohuslav, který samozřejmě včera taky byl s vámi v Pikovaru v Pikovicích, kde se slavilo konkrétně. Petr hrál na kytaru, zpíval skoro až do půlnoci, co vím, no chtěl jsem říct ve zkratce, komu dnes není špatně, ten včera neslavil. No, bylo to dlouhý den, bylo to báječné, jen asi nemuselo být takové vedro, ale i tak bylo to úplně perfektní. A vlastně i pro nás všechny, kteří jsme nebyli na místě, ale poslouchali jsme vlastně vysílání, kdy kombinace živého hraní, tedy kapel, kombinace vás, posluchačů, u mikrofonu, kteří jste byli na místě, kolegů, samozřejmě z rádia a dalších hostů, takže bylo to úchvatné a bylo to skvělé a můžeme říct, že jsme opravdu dobře odslavili. A ještě se tomu pochopitelně budeme věnovat i v dnešním povídání, protože je tady milion SMSek, tak určitě já je tak budu číst postupně, protože nám přichází od včerejška a i celý dnešní den s přáním všeho dobrého, tak jsme samozřejmě rádi, protože takové oslavy 35 let, to se zkrátka nedá sfouknout za jeden den, takže i dnes odpoledne se oslavám určitě věnovat budeme. No a nebudou chybět ani kukátka, v této hodině vás pozvu na úchvatné místo do Čech pod Kosířem, kde je muzeum kočárů, ale úplně jiné, než si pamatujete možná ze školních let, protože místní pan ředitel de facto postavil úplně novou budovu pro úchvatné kočáry a sám nevím, co je zajímavější, jestli kočáry, anebo ta budova, která nemá obdoby v rámci Evropy. Takže tolik pozvánka, ještě jednou hezké odpoledne, samozřejmě budeme taky skvěle hrát, třeba teď Jelen, za chvíli Michaela Pávová. Pro vás na Country Rádiu.

0: Radkem Country Rádia.
1: Pozvu vás teď do úchvatných prostor Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem. Ředitel muzea Václav Obry je na telefonu. Zdravím vás, dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne, dobrý den.
1: Tak kočáry, to je samozřejmě téma samostatné na dlouho bez pochyby, ale víte co, než se k tomu dostanu ke kočárům, tak z mého pohledu vlastně ten interiér, nejenom vašeho muzea, prošel výraznou rekonstrukcí, renovací. Kdy se tak stalo?
2: No, já bych to nazval pravými slovy, že to vlastně nebyla rekonstrukce, renovace, ale my vlastně to muzeum stavíme úplně od začátku nové. To ohromná stavba, kterou obdivuje celá Evropa, protože my jsme vlastně jediné muzeum v Evropě, které začalo budovat muzeum pro kočáry. Tak zahraniční muzea využili jízdáren, stájí, koníren, ale tohle je z brusu nová budova s úžasnými parametry. Je dlouhá 100 metrů, máme tady obrovské kočáry, největší na světě. A samozřejmě dokážeme ty kočáry vytáhnout během minuty, zapřanout za koně a jet. A my jsme právě ti, které kočáry dodneska zachraňují, restaurují, vystavují a také zapřáhají. Takový náš opravdu nádherný symbol té práce těch předků.
1: Mimochodem, vy jste se inspirovali někde tou budovou, jaké parametry by to mělo splňovat?
2: Ne, právě, že to řídil osud. Byl to kdysi můj sen postavit muzeum kočárů, protože na ty naše mistry, průkopníky, po kterých zůstaly továrny a dneska se z nich lidé mají dobře, tak na ty lidi si nikdo nespomněl. A to muzeum právě mělo být památníkem pro tyto lidi, pro ty stavitele kočáru. Postavili jsme první sál, který byl velikosti zhruba 50x asi 15 metrů. A tak jsme si říkali, že všechno je hotové, jenomže se našel koncem roku 2009 největší kočár na světě. Je tak obrovský, že by nám do přední budovy nevešel, takže jsme museli okamžitě začat budovat další sál, takže přídávek k tomu přednímu muzeu, k tomu přednímu sálu. Dneska je to obrovský prostor, který ten kočár ukrývá, takže je to unikátní stavba, která se však pořád ale dokončuje.
1: Ještě není u konce, ano. No řeknu vám, že je to úchvatné, ta stavba, to soudím, pane řediteli, jenom podle fotografií, čili můžeme konstatovat, že stavba je v podstatě na úrovni kočárů.
2: Ano, to máte pravdu, protože dneska pozorujeme lidi, kteří sem přijíždí, já se vždycky tak namátkově ptám, jak prostě přijeli a hlavně na jaký popud. No samozřejmě mnozí řeknou, jedeme se podívat na krásné kočáry a druzí, no my jsme slyšeli, co je to za ohromnou stavbu, tak to chceme vidět.
1: No já jsem si s vámi chtěl povídat o kočárech, ale to jsem rozkliknul fotografie a mě to uchvátilo. Právě ta stavba a ty vnitřní prostory, kombinace de facto, nebo betonu, kamene, železa, dřeva, tam je všechno.
2: No spíš bych to upřesnil, je to vlastně umělý pískovec, je to daleko pevnější materiál než klasický pískovec, má velkou výhodu, že všechno, co si namalujeme, nám formíři dají do forem a odlíjí z toho umělého pískovce. Takže my máme neskutečné možnosti a dokážeme překonávat oblouky, velké prostory. No a pak je tady vrcholná práce tesařů. Jsou to jedni z nejlepších tesařů v České republice, kteří dokonce staví muzeum tesařství. Je to kousek od dálnice, je to Frankův Zhořec, bratří Kolouchové. A moji spolužáci se tak vypracovali, že jsou dneska umělečtí kováři a to muzeum tak vyzdobili kovanýma zábradlíma, lustrama, světlama. Do což se vlastně připojili další umělečtí kováři v celé Moravě, což je tady úžasná ukázka i toho, že lidé hledají kabely a nedejdou je. To je úžasně skryté ve zdech všech kovaných prvcích, hlavně v trámech. Takže ta stavba na lidi prostě dýchá starou dobou a každý řekne, co tady stálo. A my říkáme nic.
1: Nic. To je opravdu nádherné. No, kočárů, kolik jich tam máte? Nebo víte co, my se ke kočárům vrátíme za hodinu, protože ta stavba je úchvatná, tak aby jsme taky něco řekli o kočárech s ředitelem muzea. Tak za hodinu.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pojďme na dopravní informace. Právě o půl je potřeba začít tím, že je silnější provoz na dálnicích. Není to takové klasické nedělní dopoledne, ale zkrátka jsou prázdniny, tak jezděte opatrně. A pozor, na D1 229. kilometr ve směru na Brno je tam nehoda dvou vozidel. Další nehoda D0, Pražský okruh 80. kilometr ve směru D1, dopravní nehoda a vyproštění osob, takže taky omezení průjezdu. A pokračujeme dopravní nehodou v Jílové na Děčínsku v ulici Teplické. Další nehoda je na silnici u Rychnova u Jablonce nad Nisou, je to u toho křížení kruhového, dále na silnici 13 u Okrouhlé na Česko-Lipsku. Počítejte s dopravní nehodou, ta je taky v Liberci ve Švermově ulici anebo ve Vídeňské ulici v Brně. Tak ať dobře dojedete, šťastnou cestu.

Je to spousta roků, kdy jsem tě mýval rád, za každej úsměv celý svět bych dal. Ty jsi byla jako sen a já po nocích ti zpíval a po bárech se za nás chodil rvát. Teď po létech tě potkám, drinky nalejváš, jako tenkrát, když v hospodách jsem hrál. Úsměv pořád stejný, jen

žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Já z dohledu tě ztratil, jako všechno z téhle doby, a bral každej kšeft, co za to stál. Ta láska k putikám na nás zanechala stopy a život kolem zběsile sehnal. Tak nemůžu si pomoct, jsem rád, že tě vidím, ty roky jsou na nás obou znát. Jdem dál proti času a ty mi něco nalej, pojď zkusit jako za starých se smát. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si trochu štěstí vzít. Tak nalej, dej, ať vím, kam může víno dozrát, ať spáchnem žal chmury zlý. A pak já ti dám to, co nedá se prodat, pojď zkusíme si

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Country Rádio má tedy 35 let, no de facto, jak jsme se dozvěděli vlastně v průběhu včerejška a taky v průběhu dneška od Petra Bohuslava, tak vlastně vysílat Country Rádio non-stop začalo až v září, to znamená, že těch 35 let má, řekněme, od včerejška až do září, kdy se to vysílání tak nějak utvářelo, takže můžeme povědět, že oslavy budou, no tak čtvrtroční nebo minimálně dvouměsíční. Ty hlavní ale proběhly včera a zatímco jsme vysílali z Pikovic, tak tady se sešlo asi tak milion SMSek, napsal nám třeba Dušan Kondor z Bouzova, že nás moc zdraví, přeje všechno nejlepší, nebo ještě takhle v úvodu řeknu, pokud byste, budu rád, se chtěli vrátit třeba k tomu včerejšímu vysílání, nebo máte nějakou vzpomínku s Country Rádiem. Já totiž, nebo ještě teda úplně jinak, protože těch myšlenek mám hodně, poprvé jsem Country Rádio zaregistroval,

Ale to bych zrovna potřeboval v tu chvíli, kdy toho opravdu bylo hodně, přeplněné tramvaje, všude lidí, člověk nevěděl kam jít, takže takové ukotvení, na to mám takovou vzpomínku, že to se zrovna povedlo, tady ten slogán, no a už je to teda hodně dlouho, jestliže mluvím o 90. letech. Takže to je moje taková vzpomínka, kdy jsem poprvé zaregistroval Country Radio, protože ono původně vysílalo ne, že jenom v Praze nebo v Čechách, ale já jsem z Olomouce a tam nedolehlo v tom úplném počátku. Dnes samozřejmě v Olomouci vysíláme, tam máme skvělé pokrytí, jakož i v dalších místech. No vidíte, tak už mluvím dlouho, tak aspoň nějaké SMSky. Grizzly z Ostravy nám píše, všechno dobré přeje. Marta z Brna, tady vidím SMSku, děkuju. Marcelka z Pardubic napsala SMSku, taky srdíčko. Čtyřlístek poslala, barevný, děkujeme. Pak je tady Lekešovi z Broumova píšou, děkujeme. Marcel z Vozovny Hloubětín, Matěj z Matějové a ještě aspoň jedna SMSka, zdravíme z Brna, Bastru, ahoj Zdeněk. Tak těch SMSek je tady hodně a doufám, že aspoň ještě nějaké přečtu, aby tady aspoň zazněla vaše jména, když už jste nám napsali přání, děkujeme za to. No a kdybyste chtěli povědět, kdy jste potkali Country Radio, anebo zkrátka, jak na vás třeba ten včerejšek působil, protože to byl takový koncertní maraton, tak určitě zavolejte v průběhu odpoledne, budeme rádi.

0: Tady je Country Radio, to byly Marianne. Když se ještě vrátím k našemu včerejšímu vysílání, tak jak se představovali jednotliví posluchači u mikrofonu v Pikovicích, v Pikovaru, tak mě vlastně překvapila ta vzdálenost u několika z vás. No a vzhledem k tomu, že v příští hodině navštívíme zase Čechy pod Kosířem, kde je unikátní muzeum kočárů, tak vlastně včera taky kdo si říkal, že je někde z oblasti Čech pod Kosířem, tam na Olomoucku, že bydlí. Čili, že přijel od Olomouce. Tak dál byl ale ještě vlastně posluchač někde z okolí Štramberka nebo Nového Jičína, tam někde. A dokonce jsem zaregistroval i snad nějaká Ostrava studentka nebo tak něco, tak opravdu jste přijeli zdaleka. Tak to mi tak utkvělo, čili ta vzdálenost není to jenom tak, dorazit v takovém vedru přes půl republiky. No a vidíte, včerejšek je včerejšek, ale vlastně ty naše narozeniny 35 let můžeme tak trochu docela dobře oslavit třeba na palubě lodi Král Jiří, náš country parník totiž vyplouvá. Zrovna i dneska a na dnešek jsou ještě vstupenky Honza a Jindřiška Brožovi, tedy devítka. V 18 hodin vyplouvá z přístaviště v Poděbradech pod zámkem, plavba trvá asi 3 hodiny. Další plavba je naplánována na 18. To tam bude Honza Vančura, ten vlastně taky včera skvěle zpíval, navíc on je i poměrně vtipný, i tedy ve svém věku, před velkými narozeninami, takže taky jste určitě včera slyšeli, čili Honza Vančura v úterý bude na country párníku s Davidem Fiedlerem, Rangers, plavci, no a další ve čtvrtek 20. Jindra Kejak, taky jsou lístky volné, naopak září je z poloviny vyprodáno a bude tam Vojta Nedvěd, Petr Kocman, Mirek Paleček, a plavby ještě probíhají v říjnu a finále bude v listopadu. Tak určitě se stavte, protože přece jenom i tam můžete právě být s country rádiem, je tam vždycky skvělá muzika, jídlo, pití, takže ty narozeniny, tak to můžeme natáhnout a strávit je i tímto pohodovým způsobem. Naše stránky countryradio.cz, tam jsou jednak cesty ke vstupenkám, ale třeba i fotografie z těch minulých let, abyste viděli, jak to probíhalo.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

a tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Country počasí.
1: Za chvíli 14. hodina, jak bude zítra, oblačno zataženo, na Moravě zpočátku místy i polojasno, na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky, místy bouřky, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině území občas i silné, zítřejší teploty v Čechách 19 až 23, Morava 23 až 28, na horách kolem 15, v Beskydech a na Šumavě kolem 19 stupňů, no a silné bouřky mohou být ojediněle doprovázené i kroupami do 2 cm, a nárazy větru nad 65 km v hodině a zítra čekáme spolu s tím i přívalové srážky.
0: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
2: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou.
3: Do fousu píchnu redko,
2: já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
4: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče.

takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno. A když si k tomu pustíme country rádio, nemá to prostě chybu.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Salón Zelenáčů vystoupí v úterý 18. srpna od 19.30 v klubu restaurace U Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 a jste srdečně zváni. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec se koná od středy 19. až do neděle 23. srpna v přírodním areálu u divadla Josefa Kajetána Tyla. Vystoupí folklorní soubory z celého světa. Navíc vás čeká bohatý doprovodný program, festival vína a řemeslné trhy. A k tomu všemu koncert Vojtěcha Dyka. V pátek 21. srpna se sejdeme v Újezdu u Litomyšle. Tam se chystá koncert našich kolegů a kamarádů Petra Kocmana a Jiřího Vondráčka a kapelou Vokobere. Když se řekne KTO, tak to znamená večer plný písní a vzpomínka na Valdu Matušku. To vše vás čeká v Hořici na Šumavě v sobotu 22. srpna. Začíná se v 18 hodin, tak doražte. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Pěta 30 let s Country Rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

Tak o 40 pryč plus zpíval Jarda Uhlíř, tak to jsme trochu mladší, country rádio 35 let máme, můžeme říkat v tyto dny, protože včera proběhla velikánská oslava, ale jak víme, tak vlastně non-stop country rádio začalo vysílat až od září, takže můžeme říct, že těch 35 slavíme nebo budeme slavit celý čtvrt rok, nebo aspoň tedy dva měsíce, nebo měsíc teda, nebo kolik zbývá do září. No vidíte, na včerejší narozeninové oslavě bylo úplně všechno, krom velkého narozeninového kočáru. No, tak ten by tam slušel. A tak aspoň teda kočáry navštívíme v Kukátku v této hodině v Čechách pod Kosířem, protože jsou úchvatné a mají jich tam opravdu hodně a budete koukat, kolik váží takový kočár, je těžší samozřejmě než osobní dnešní automobil, no možná těžší než dva automobily. Tak tam se vydáme v Kukátku, k tomu Kamelot, Roman Horký právě teď, taky Vaby Rivola a ještě Petr Spálený, kolej Albertov. Zdraví vás Tonda Bezrouk, posloucháte odpolední vysílání na Country Rádiu.

včera někdo střílel u kojotích hor a pak pes tklivě věl. Kulkou vraha skonal Charlie Prospect

jeden 49er. Všechno vyzvonil, přísahal na svou čest, že vedl stovky mužů podél se kyčil k nagetům jako pěst.

0: vlakem Country Rádia.
1: No a naše kroky zase míří do Muzea kočárů v Čechách pod Kosířem, kde je vlastně úplně nová, postavená nově budova luxusní, jedinečná vlastně v rámci Evropy. A s ředitelem muzea Václavem Obrem jsme si slíbili, že se v této hodině podíváme teda na ty kočáry konečně. Tak začneme tím počtem, kolik vlastně máte v muzeu kočárů?
2: Tak my ve sbírce máme k dnešnímu dni za těch 35 let přes 100 exponátů. Je to opravdu největší sbírka českých a moravských kočárů na světě. Samozřejmě zde vodí ohromné pohřební vozy. Máme obrovskou sbírku, největší na světě, těchto pohřebních vozů, protože naše zem za dob Rakouska Uherska od dob Marie Terezie byla nejvíce tím proslavená. To byl monopol na stavbu překrásných pohřebních vozů, které se vyvážely do zahraničí a samozřejmě byly u nás postavené ohromné díla, nejenom u firmy Brožík, u firmy Weigl v Přerově, nebo Johan Šepl, či třeba Rybák ze Smíchova z Prahy. To jsou prostě firmy, které dneska dělají prostě hlavičku tomu našemu muzeu. No a my samozřejmě tyhle jména připomínáme veřejnosti, aby lidé prostě ve všech městech věděli, že tam vždycky byl nějaký stavitel kočáru.
1: Mm-hmm. No když se koukám, zrovna třeba tady vidím ty krásné černé vozy, je možné, že účinkovali i v některé pohádce?
2: Ano, my jsme vlastně i ti, kteří dokonce dělají představení pro města, pro soukromníky, pro firmy. Děláme ohromné představení s kočáry a s koňmi, ale děláme to tak, že ten program má vždycky úžasný efekt pro všechny generace. Aby si lidé něco odnesli, hlavně cítili naše kořeny, naše tradice. Dokonce i, bych řekl, vyznání k Pánu Bohu, protože to naše předky vedlo k těm dnešním stavbám, které svět obdivuje, ať jsou to kostely, katedrály, mosty, hrady, zámky. Ty lidé museli mít prostě v sobě ty vlastnosti a cnosti, aby to vůbec vydrželi a dokázali. A to nás velmi, velmi motivuje tyhle ty věci. No a samozřejmě se tím dostáváme do velkých světových filmů, jako jsme třeba použili olomoucký biskupský zlatý kočár, zlatou karosu, nejstarší exponát vůbec 300 let starý pro velkofilm Císařovna Sisily, jsme ho přivezli do Vídně na náměstí Franze Josefa, tak producenti v té době byli úplně z toho u vytržení. No a samozřejmě vrchol toho natáčení se také uskutečnil v době natáčení velkofilmu Marie Terezie v těch několik dílů a vrchol byl na závěr, kdy jsme nakonec transportovali a vytáhli vlastně ten největší kočár ze všech, ten největší na světě pro ten poslední akt, poslední cestu Marie Terezie a to má denně obrovské vzhlédnutí na těch našich stránkách.
1: Pro zajímavost, kolik váží takový kočár?
2: 3 tuny.
1: No, tak to je...
2: Táhne to minimálně 6 koní, ale nádherných koní, které byly vycvičené, samozřejmě v krásných postrojích ze stříbra a z chocholy a lidé kolem musí být krásně oblečení, má to velkou úroveň, což vlastně naším vzorem jsou dodneska královské rodiny, jako je dánská, švédská a anglická.
1: Pane řediteli, hovoříte o tom uchvatně. Rád bych řekl, že se neslyšíme naposledy. Souhlasíte?
2: To bych byl velmi rád. Já vám děkuji za osvětu.
1: Já teda ještě musím říct trochu, že za vámi je obrovský kus práce. Však se jmenujete také Václav Obr, ředitel muzea v Čechách pod Kosířem. Děkuju moc.
2: Děkuju vám za poctu, ale tak to jméno samozřejmě je spíš taková asi náhoda.
1: Ano, to se tak sešlo, to se tak sešlo.
2: Sešlo se to.
1: Díky moc.
2: Vlastně všechno se schází v životě lidí, říkáme tomu osud. A jednou Česká televize v době Československa měla krásný rozhovor s naším mistrem, panem Marvanem, a ptali se o redaktoři, co je vlastně osud. A mě to utkvilo v hlavě, já jsem to viděl, tenhle ten záznam, a pan Marvan řekl, že vlastně osud je vlastně Bůh. Je to všechno řízené vyšší silou a my to také ctíme u nás v muzeu.
1: Tak děkujeme za pozvánku. Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem bylo naším tématem. Díky moc, Václav Obr, ředitel. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Děkuji vám, pane redaktore, a pozdravuji tím veškerou veřejnost a děkujeme vám za osvětu.

0: Country rádiem na cestách.
1: Dopravní informace krátce po půl třetí a je poměrně hodně dopravních nehod, jezděte opatrně. D5, 3,5 kilometr ve směru na Prahu, po nehodě tam probíhá odtažení havarovaných vozidel. Dále nehoda na D52 mezi 18. a 20. kilometrem ve směru na Vídeň, respektive tady je roztrhaná pneumatika v tomto úseku a tvoří překážku, pozor na ní. A D10 mezi 40. a 41. kilometrem ve směru na Turnov, nehoda dvou vozidel, jeďte opatrně v tomto úseku. A pokračujeme v Ostravě, v Michálkovecké ulici je nehoda. Nehoda je taky ve Štítech na Šumpersku a v Serpentínách na silnici 44 u Loučné nad Desnou na Šumpersku. Tady je to nehoda motorkáře, tady právě v tomto úseku, kde se často prohánějí motorkáři. Nehoda je také na silnici 16 u Úlibic na Jičínsku, na rovince a taky na Chebsku u Svatého kříže, počítejte s nehodou. A ještě jedna nehoda na silnici 11 u Horních Životic na Bruntálsku u Kukačky takzvaně, tady je taky dopravní nehoda. A ještě krátce alespoň železnice Frýdek Místek, Frýdlant nad Ostravicí, Výluka, taky Humpolec Havlíčkův Brod anebo Branice Tábor, tady náhradní autobusová doprava. Dobře dojeďte, šťastnou cestu.
2: Country Radio. Housle,
3: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif u Šlíně, prlku poláhlý vztah.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné.

Ahoj, tady Helena Maršálková z Pacifiku. Já i kapela vám přejeme dalších krásných 35 let, protože nám přinášíte radost a je to hrozně hezké poslouchání. Takže mějte se hezky, zdraví Pacifik a Helena Maršálková.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak, to byly Pacific, velrybářská výprava. No a ještě teda k těm našim narozeninám jsme rádi. Samozřejmě budeme ještě dlouho o nich mluvit. Postupně také se objeví fotky, nebo už tam jsou některé na našem webu, podívejte se. Ale chci říct, kdo nebyl včera v Pikovicích, tak může pokračovat vlastně v září na Konopišti oslavou, protože tam vystoupí Asonance 12. září, to je to datum. A důvod má proto úplně skvělý, neboť Asonance slaví 50 let od svého vzniku, Country Radio slaví 35 let od spuštění vysílání a právě ty oslavy vyvrcholí velkým koncertem v areálu amfiteátru na Konopišti 12. září. Takže vlastně za chvíli můžete být u toho, vstupenky jsou v prodeji aktuálně, samozřejmě teď levnější než na místě. A mimochodem v té příští hodině taky navštívíme Konopiště, protože už příští víkend tam proběhne Hradozámecká noc, tak ještě jednou vás pozvu samozřejmě na Asonanci, no ale i na Hradozámeckou noc. A vy píšete, tady někde jsem viděl, ne SMS-ku, ale mail, napsal nám Bob, že zdraví z Německa, od Frankfurtu nad Mohanem, z velkého vandru, který trvá už dlouho a že tam nás objevil vlastně až tak daleko, vidíte, tak jsme rádi, že vlastně nás tam poslouchá. Teď to není asi problém, díky internetu nás můžete naladit kdekoliv na světě. No ale dřív se tak různě ladily ty dlouhé vlny, vidíte, takže to bylo umění právě naladit nějaké rádio daleko v zahraničí. Takže Boba zdravíme a ještě píšou manželé Šimkovi, ano, z Kostelce nad Orlicí, že to bylo včera bezva, dokonce přišla, píšou i Katka Čepelíková, že všichni byli úžasní a elegantní, moc jsme si to užili, píšou manželé Šimkovi. Takže to jsme moc rádi, kdybyste chtěli napsat, tak samozřejmě napište, to sečte moc hezky, tyto zprávy buď studio@countryradio.cz, anebo SMSku na 720 00 11 11, no anebo byste případně i zavolali, taky možnost 210 323 333.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řeknul, co jsem řeknul, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznal, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

raky jedem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, po co není 100, proto mě vždycky smolí. Po co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká, říkám, pane Čechu, půjdem do rizika. Měl jsem kaťah naděláno, ale Čech zakřičel, ano, máte pravdu, je to nástroj hudebníka. Měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu,

0: první třídu do Ostravy Intercity. Výdelňaku celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. 100 cizejch zabíječů s pistolem a skotačí, a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí, a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce sedřený.

0: Tantry počasí.
1: Ano, tak v duchu této písničky, kéž by ta karavana mraků pozvolna přitáhla, ale vypadá to, že zítra to bude aktuální, protože zítra by mělo být oblačno, zataženo na Moravě zpočátku i místy polojasno. Na většině území ale se vyskytne déšť nebo přehánky, místy bouřky. Odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině území ojediněle i silné. Zítřejší teploty v Čechách 19 až 23, na Moravě až 28, na horách kolem 15, v Beskydech a na Šumavě kolem 19 stupňů a silné bouřky mohou být ojediněle doprovázené i kroupami do 2 cm, nárazy větru nad 65 km a přívalovými srážkami kolem 30 mm. Takové počasí bude zítra.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve, než ochrání potrubí, nesmí se diviti, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50-letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.
0: Country Radio.
4: Co je, panečku, provoz a těch aut kolem? Kdo se v tom má dneska vyznat?
3: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Je 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

Ahoj, tady Ivan Mládek, ten benžista, tak já přeju Country Radio k jeho 35. narozeninám všechno nejlepší. Ahoj.

0: Ano, na Country Rádiu, jak jste slyšeli v úvodu této písničky, tak jeden další z gratulantů, samozřejmě Ivan Mládek, děkujeme. V uplynulých dnech jsme mluvili hodně o včerejší akci, vlastně zvali jsme vás. No a teď směřujeme naši pozornost na 12. září, protože na Konopišti proběhne další takové pokračování, v podstatě velká oslava, jednak Asonance 50 let a druhá k 35 let Country Rádia, tak můžeme to považovat za druhou velkou akci a budeme rádi, když budete u toho. Snad nebude abnormální hit, to by nemuselo být, aby to bylo co nejpříjemnější. No v každém případě příští týden na Konopišti proběhne Hradozámecká noc a o té si něco povíme za pár minut. Bude taková novinka taky pro letošek, bude se to týkat vůní, jak to vonilo v době renesance, tak kdo má rád vůně, voňavky, tak se taky něco dozví příští týden, ale i za chvíli v Kukátku. Zdraví vás Tonda Bezrouk, vítejte v další hodině, posloucháte Country Radio.
1: Vracela jsem se zrovna domů, vyřízená z práce a k tomu

0: Rokem Country Rádia.
1: Konopiště bude dějištěm velkého koncertu české folkové legendy Asonance, která bude slavit 50 let svého fungování 12. září. No a spolu s tím také Country Radio oslaví, nebo bude pokračovat v oslavách 35 let od spuštění vysílání. Takže 12. září na Konopiště. No a taky proto teď volám na Konopiště, neboť příští víkend tam proběhne Hradozámecká noc a to je taková hezká každoroční akce. Tak teď zrovna třeba Konopiště. A Libuše Krajfová je na telefonu. Zdravím vás, dobrý den.
2: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, schválně volám na Konopiště, protože v září tam vlastně vystoupí Asonance a veliká oslava, to bude jejich koncertování, ale to bude v září. Když se teď přeneseme do příštího víkendu, tak na Konopiště proběhne Hradozámecká noc. Jak moc bude v noci tato akce?
2: Bude to v podstatě, jak bude zájem, až do té půlnoci.
1: Tak, to jsem chtěl vědět, čili opravdu někde to tak není, ale u vás to bude opravdu za tmy.
2: U nás to bude opravdu za tmy, bude pak krásně osvícené nádvoří.
1: Ono to vypadá tak nenápadně, Konopiště, ale já jsem tam byl a musím říct, že v noci by mě obcházela trochu hrůza. Je to takové strašidelné místo, jak to vnímáte?
2: Po tmě asi ano, ale když je krásně osvětlené a bude tady hodně život, tak myslím, že tady se nikomu nic nestane. Máme tady prohlídku hluboké podzemí tajúplné, to je pro děti a tam se můžete teda dostat do spáru určitých
1: nadpřirozených.
2: Ano,
1: to právě tam jsem směřoval, jestli je nějaká taková nadpřirozená spojena s Konopištěm.
2: Právě, že se tam vyskytují různí hastrmani, čerti a divuženky. Je to taková poslední velká akce na konci prázdnin právě tady na Konopiště.
1: A ještě takhle Konopiště má spousta z nás spojeno s medvědy, ale ti už tam nejsou, jsou, nebo je, jaká je situace?
2: Už druhý rok medvěda nemáme, byl převezen, měli jsme jednoho černého himalajského ušatého, jmenoval se Jirka a převezli ho před 2 lety do zoo v Ostravě, takže tam ho můžete vidět.
1: Tak,
2: mám tam kamaráda, takže se mu tam asi daří dobře.
1: Takže Jirka jel do Ostravy, dobře. A my teda jsme zváni na Konopiště. A vy máte vlastně pro letošek, na závěr se zeptám, takovou novinku, ta se týká vůní. Takže...
2: Ano, to tam bude, máme novinku, jmenuje se to Jak voněla renesance a ukázka výroby parfémů z období renesance, unikátní prohlídka ve světle svíček.
1: Parfémy, no a ve zkratce voněla ta renesance teda?
2: Měly krásné takové zvláštní vůně.
1: Jo, ze kterých by nám přecházela hlava dneska, že jo?
2: Asi možná dneska, takhle těžší vůně, ale některé i někomu to voní, někomu ne.
1: Dobře, děkuju vám za pozvánku na Konopiště na Hradozámeckou noc. Díky, mějte se krásně, nashledanou.
2: Nashledanou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Bude půl čtvrté a je tady doprava. Pozor na D11 na 8,5 kilometru ve směru na Prahu. Je hromadná nehoda, dvě osobní vozidla a dvě nákladní vozidla tvoří překážku logicky. Průjezd je omezený, jeďte opatrně v tomto úseku. A nehoda je také na silnici 50 u Brankovic na Vyškovsku a nehoda je i na silnici číslo 3 u Benešova, je to poblíž kruhového objezdu. Jiné nehody teď hlášeny nejsou. Na hlavních tazích a výluky, tak s těmi počítejte na trasách Brno-Ivančice, taky dolní Poustevna Bad Schandau, dál Přelouč, Heřmanův Městec, Olomouc, Senice na Hané a Jihlava Horní Cerekev. Rychlíky nahrazeny už z Veselí nad Lužnicí do Jihlavy a zpět. A výluka je také na trase Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, kdo směřuje na Lysou horu. Tady tedy do konce srpna, do 31. srpna. Dobře dojeďte, dobře docestujte. Šťastnou cestu.

Karel Zich na Country Rádiu. No, vlastně včera díky oslavám v Pikovicích, v Pikovaru byly takové celodenní písničky na přání. Můžeme

postoupí do Super Bonanzy, tak to se také dozvíte od 18. do 19. s Milošem Kellerem. V 19. začíná takový zdravotní pořad Zdravíčko doktore. Každou neděli a od 20. do 23. tady bude Folkmeny, určitě se kolega Miloš vrátí, samozřejmě i ke včerejšku, o tom vůbec nepochybuju. A od 23. to bude Milan Schmidt a jeho album Týdne, to znamená, pouštíme si buď celé nebo část alba, tentokrát to bude album Křižovatka cest od kapely Prospekt. Tuto kapelu můžete znát i z talentu Country Rádia. Tak poslouchejte dneska hodinu před půlnocí album Týdne s Milanem Schmidtem na Country Rádiu.

Steiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli uhodně těskym.

Ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní. Jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader. Řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bezpartijní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

Na Country rádiu Michal Tučný, krásná písnička a ta se mi zrovna hodila, právě taková vlaková, protože jak se pomalu, no to jsem původně říct nechtěl, ale zkrátka je to tak, že se pomalu nenápadně blíží kdesi daleko konec prázdnin a prázdniny jsou spojené s cestováním vlakem. No a příští víkend vůbec naposledy v Krkonoších pojede vlak takzvaný Hurvínek, kterým se můžete svést, takže pozvánka bude v Kukátku v příští hodině na tuto řekněme poslední letošní letní jízdu legendárním Hurvínkem. No a když už budeme v Krkonoších, tak vás ještě pozvu na výstavu Igráčku, což je úžasná hračka, známe ji v mnoha provedeních, ale jednu si troufám tvrdit, že jste neviděli, a sice, no nebudu prozrazovat, nebo alespoň trochu Igráček Krakonoš a ještě jednoho mám, budu mít pro vás v rukávu, tak počkejte do příští hodiny. A teď tady přišla, ale to je z jiného úplně soudku, SMS, respektive mail, napsala nám Jitka, že děkuje za včerejší krásnou narozeninovou akci, na kterou budou dlouho vzpomínat, píše Jitka, zdraví a posílá nám taky pár fotek krásných, které úplně nádherně podtrhují, vystihují atmosféru v Pikovicích, v Pikovaru. No, tak toto je právě jedna z těch chvil, kdy je velká škoda, že rádio nepřenáší taky obraz, ale jenom zvuk. Moc děkujeme Jitce, posíláme tuto písničku.

0: Antri počasí.
1: Je krátce před 16. hodinou a zítra se počasí změní, respektive od západu už se pomalu mění. Bude oblačno až zataženo. Na Moravě zpočátku místy i polojasno, na většině území se vyskytne déšť nebo přehánky. Místy bouřky, odpoledne hlavně v jihovýchodní polovině území, ojediněle i silné. Později odpoledne a večer budou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se začne protrhávat. Zítřejší teploty v severozápadní polovině Čech 19 až 23 stupně, jinde 23 až 28, na horách bude kolem 15 a v Beskydech a na Šumavě kolem 19 stupňů. Jinak silné bouřky mohou být ojediněle doprovázené i kroupami do 2 cm a nárazy větru nad 65 km v hodině a přívalovými srážkami kolem 30 mm.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže nůž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě.

Tady je Country Radio, tady je Tonda Bezrouk u mikrofonu, je 5 minut už 6 po 16. Hezké odpoledne, nedělní odpoledne. Tak kdo hraje, zpívá dál? Folk Team Na konci světa, krásná písnička. Taky Tomáš, Linka a Přímá Linka, Když milenky pláčou. A nebo KTO, této půlhodince, Namátkou. No a taky tip na, řekněme, variantu, kdyby přece jenom naštěstí už konečně zapršelo, což je pravděpodobné. Jinými slovy, kdy jste naposledy jeli vlakem? Možná, že jste jeli včera zrovna posázavským Pacifikem do Kamenného Úvozu, Přívozu, respektive do Petrova, to znamená do Pikovic. Jestli ano, tak to je zážitek úžasný. No a jestli jste dlouho nejeli nějakým opravdu hezkým vlakem, tak se třeba necháte pozvat na jízdu Hurvínkem, Krkonošem a budeme o něm mluvit v Kukátku tady v této hodině. Ale teď už Na konci světa a Folk Team.

0: vlakem Country Rádia.
1: A míříme do Krkonoš, jak jsem říkal, Martinice a Rokytnice, tak tam bude v Krkonoších jezdit vlak příští víkend Hurvínek. No a možná se necháte zlákat i do Harachova na unikátní výstavu igráčků. Uvidíme. Jana Tauchmanová, ta je na místě. Jano, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Druhý víkend s Hurvínkem, to znamená ten známý motoráček Hurvínek, vyráží 22. a 23. srpna o letošních prázdninách naposledy na takzvanou Harachovu lokálku z Martinic v Krkonoších do Rokytnice nad Jizerou. Ten Hurvínek není náš, on jezdí z České Lípy a z České Lípy dorazí do Martinic a potom jezdí po té známé Harachově lokálce. To stojí za to se tím Hurvínkem svést, protože v současné době ten Hurvínek skutečný, ta loutka, slaví z té narozeniny.
1: To se sešlo dobře a od Hurvínka není daleko k Igráčkovi.
2: Není a není daleko ani z Rokytnice nad Jizerou do Harachova, kde vlastně je výstava v kulturním centru Kino až do 30. září a je to výstava k 50. výročí Igráčka. Jsou tam takové dvě postavičky, které nikde nekoupíte. A to je jednak postavička Krakonoše a jednak postavička Jana Nepomuka Hraběte Haracha. Protože je to v Krkonoších, tak samozřejmě tyto postavičky tam musí být. A ještě zajímavé je, že tam je i postavička Skokana na lyžích, kterou si nechal vytvořit Harachov a ten Skokan na lyžích je určitě, jak mnozí uhádnou, Pavel Ploc.
1: No a vlastně jako Igráček teda, takže.
2: Ano, jako Igráček a ještě taková zajímavost, to se tam lidé dozvědí, kromě toho, jestli ty jednotlivé etapy vývoje prohlédnou, tak se dozvědí, že vlastně Igráček, když se narodil, tak to je sourozenec Playmobilu. To znamená spolupráce návrháře Jiřího Kaliny s německým tvůrcem Playmobilu a oni jsou potom ty dvě postavičky takový sourozenci.
1: Takže kdo tak nějak plánuje, jak se rozloučit s prázdninama, tak to jsou hned dva typy z Krkonoš.
2: Je to tak.
1: Takže díky za pozvánku na vlak a na Igráčka. Jano, měj se hezky. Mimochodem, už u vás prší nebo sněží?
2: No, sněží radši ne, ale před chvílí byly dvě přehánky, teď už zase svítí sluníčko, ale vypadá to, že dneska si toho deště večer užijeme.
1: No, to by bylo potřeba. Tak jo, měj se fajn, ahoj.
2: Naslyšenou.

0: S Country rádiem na cestách.
1: A máme tady dopravu, krátce před půl pátou. D4, 63. kilometr ve směru na Prahu. Dejte pozor, dopravní nehoda se zraněním. A ještě vlastně, ano, upozornění, je to zdvojené, dejte pozor, ano. Písek Horosedly a počítejte se zpožděním nebo respektive s omezeným průjezdem. Tak, další dopravní nehoda je hlášena z Jičínské v Mladé Boleslavi. Tam je to de facto u toho mimoúrovňového křížení. Ve Vsetíně v Nádražní ulici taky dopravní nehoda. Dále na silnici 55 u Tlumačova na Zlínsku. A ještě je hlášena nehoda v Doxech na Českolipsku v Luční ulici, takže jezděte opatrně. Dobře, dojeďte, šťastnou cestu.
2: Country Radio. Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
4: Lásko má, mám tu víno zvoný chrén.
5: To bylo furt ťuťu ňoňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
4: Měl v ramenou víc, než se zdá.
5: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
6: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
5: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník. Ale takhle...
6: Zůstanu sám.
5: Láska vás může zklamat. Country Radio nikdy. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Tady je Country Radio. No a pokud se nalodíme na náš country parník, tak je potřeba říct, že i s tou dnešní plavbou, která začíná vlastně za nějaké 2 hodiny, zbývá do konce této sezóny 14 plaveb a představí se na palubě Vybírám Jana PS, Jindra Keják, Honza Vančura, Mirek Paleček, Honza Vančura samozřejmě s Davidem Fiedlerem. Vidíte, tak jsem řekl Vybírám a nakonec je teda přečtu všechny. Honza a Jindřiška Brožovi, tak ti tam budou dneska na palubě, to je 9. A koho jsem ještě nečetl? Míša a Bert Leichtovi, ano, a Sichravo a Janu PS jsem četl. Takže vlastně dneska v 18.30 vyplouvá parník a poslední plavba v neděli 22. listopadu, tak to už bude takové hezké podzimní třeba na grog, tak to bude takový kontrast tady k těm letním teplým dnům samozřejmě. Jinak vždycky to vystoupení je koncipováno tak, že jsou to 3 takové 20-minutové bloky živého vystoupení, mezi tím občerstvení, pokud by nebylo k tomu počasí úplně, tak všechno se odehraje v podpalubí. No a co je důležité říct, že asi čtvrtina nebo třetina těch plaveb je vyprodaná, a na zbytek tedy volná místa jsou, ale většinou tedy se to samozřejmě vyprodá, jak to tak vždycky bývá. Takže tak, a to znamená důležitá informace taky. Parkoviště, respektive nejbližší parkoviště

Tady je Country Radio, 17. hodina se blíží a od 17. do 18. každý den písničky na přání s výjimkou soboty, to hrajeme od 17. do 19. Tak včera to bylo trochu jinak, vlastně celý den jsme hráli plus minus na přání z Pikovic, z Pikovaru v rámci našich 35. narozenin, kde probíhaly oslavy a koncerty a krájení dortu a zpívání hymny a gratulace a tak dále. No, tak to bylo nádherné, v podstatě bych si to střihnul ještě jednou, ačkoliv jsem tam nebyl teda, ale byl to moc hezký den. A takže písničky na přání byly včera trochu jiné, tak dneska tady budou takové ty klasické, jak jste na ně zvyklí. Pokud jste si objednali písničku na mail studio@countryradio.cz nebo přes aplikaci objednali, anebo přes náš formulář na našich stránkách nebo dopisem případně taky. No a zakomponujeme tam i nějaký telefon živý do této hodiny, která teda vypukne za chvíli. Takže tak, čili na to se těším, jak budete vybírat muziku dneska. Teď ale ještě vybíráme my, Pavla Brimera.

0: Country počasí.
1: Za minutu 17. hodina, zítra ochlazení. Oblačno zataženo, na Moravě zpočátku místy polojasno, na většině území s deštěm, přeháňkami, bouřkami. A se silnými bouřkami budou ojediněle doprovázené i kroupami do 2 cm a nárazy větru nad 65 km a přívalovými srážkami kolem 30 mm. Zítřejší teploty 19 až 23 stupně, to bude v Čechách, jinde 23 až 28, na horách kolem 15 stupňů a v Beskydech a na Šumavě kolem 19 stupňů.

radši se neohlížej, co jsi komu dal a co teď z toho máš. Ze záplat plášť, nohy co neuhlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam jdou.

0: až pochopíš a necháš účtování, co z komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní dál jednou z cest, vždyť už to znáš.
1: Písničky na přání na Country Rádiu.
2: A je to tady, je po 17. hodině, takže je to jasné, jak jsem říkal, písničky na přání jsou tady. Pokud bychom náhodou neměli přímo tu konkrétní, což se stane zrovna teď, tak zahrajeme něco jiného. A no, co už jiného, vidíte. Zdravím Country Rádio. Chtěla bych zahrát písničku a tu zrovna nemáme, přitom jsme ji tady mívali. No, nerozumím tomu, svému manželovi s přáním. Dnes je tomu krásných 40 let, kdy jsme si prstýnky dali a věčnou lásku jsme si slibovali a ve svazku manželském jsme vydrželi vzhůru do dalších milujících let a hodně lásky přeje manželka Laďka.

Country Radio. Protože jsme včera vysílali z Pikovic v rámci našich narozenin a narozeninového dne, tak některé písničky nezazněly, neboť to bylo koncipováno jinak, tak vybírám ty, které určitě zaznít měly, jako třeba tato, zahrajte všem Hankám, Haničkám k dnešnímu, tedy včerejšímu svátku, včetně slečny Hany Vašákové z Plačkova u Humpolce, a písničku teda vybírá posluchač Mirek a měla by to být, a taky to bude, tady tato od Nedvědů.

A pokračujeme. Roztomilé rádio, vidíte, tak nám dlouho nikdo neřekl. Zahrajte písničku od Samsona pro všechny, tematickou, hloupej, kdo potkal nějakého hlupáka, a hlavně pro skvělý všechny lidičky, a taky pro vás a taky pro mě písničku objednává.

No a kdo nám píše dál na Country Rádiu? Ahoj Country Rádio, chtěla bych zahrát písničku od Pavlíny Jíšové. Tento týden jsem psala ve čtvrtek, je tu psáno, měla jsem svátek, tak bych chtěla tu písničku zahrát. Děkuju, nepodepsal se tady nikdo, ale my máme kalendář. Takže listuju a vidím, že Alena to byla, neboť Alena měla ve čtvrtek svátek, takže Aleně bude zpívat Pavlína Jíšová. Všechno nejlepší dodatečně od nás.

No a hrajeme dále na Country Rádiu. Zahrajte vodáckou holku pro naši skvělou mamku. Mamko, užij si svůj den, máme tě moc rádi, za všechny posílá písničku Honza.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Bude půl šesté, jsou tady dopravní informace. V písničkách na přání těch nehod je poměrně dost. D4 mezi 63. a 62. kilometrem ve směru na Prahu jeďte se zvýšenou opatrností kvůli dopravní nehodě. Další dopravní nehoda je hlášena ze silnice 114. U Straného na Benešovsku, nehoda je taky ve Zlíně ve Filmové ulici, dále na Tyršově náměstí v České Třebové, počítejte s nehodou, a na silnici 180 u Nýřan, okres Plzeň Sever, na křížení de facto pozemních komunikací, nehoda je taky v Mariánském náměstí v Jablunkově na Frýdeckom Místecku a ještě jedna nehoda na silnici 12 u Českého Brodu na Kolínsku, tady taky na křižovatce dopravní nehoda. Ať dobře dojedete, šťastnou cestu.
2: Country Radio. Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
4: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač Country Rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
5: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny Country Rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country Radio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.
6: Country Radio.
5: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

se. No a pokračujeme a budeme hrát vlastně i nyní ke včerejšímu svátku naše oblíbené country rádio. Zahrajte ženě Haničce písničku její oblíbenou Pavla Bobka Nedělní ráno. Miluji tě a přeji všechno nejlepší. Manžel Vladimír.

Na přání pokračujeme. Dobrý den, chtěl bych nechat zahrát sestřenici Helče Žižkové z Kostelce nad Černými lesy k jejím narozeninám písničku od Mirka Bílka. Dobře to víš. Helčo, hezky oslavuj a nech se dneska obletovat, to ti přejí Jarka a Mirek.

No a dál je tady hezké psaní a to začíná takto. Tak nejdříve upřímná gratulace k narozeninám Super Country Rádiu, děkujeme. A nyní prosba o zahrání včera narozené Adriance Markové, mamince Ivušce, tatínkovi Lukáškovi a sestřičce Šárince do Ždírce nad Doubravou. A to od Františka Nedvěda, můj oblíbený zvon, je tady psáno, děkuje děda Venda z Chajdy u Přehrady.

A jdeme do finále pomalu, jak jinak, když se blíží 18. hodina, je tady neděle samozřejmě, takže kolega Miloš Keller dál bude pokračovat určitě hlavně samozřejmě v ohlížení se za včerejšími narozeninami, které de facto tak nějak budou pokračovat i několik dalších dnů, včetně Konopiště, kde vystoupí Asonance 12. září a tak dále. Takže prostě máme takový narozeninový, slavící, řekl bych, celý měsíc určitě. Takže poslední přání vybírám a to nám píše kdo? Podle mailu asi Bára, protože se nepodepsala, ale píše, chtěla bych zahrát pro mého kolegu i pro všechny posluchače a pro naše návštěvníky na koupališti písničku Jen ty má sázavo od paní Vrbové. Hezký den všem i všem posluchačům. Tak je tady taková hezká na finále. Mějte se moc hezky. Naslyšenou příště se těší Tonda Bezrouk. Hezkou neděli.

0: Antri počasí.
1: Tak a před 18. hodinou a před večerním programem s Milošem ještě teda informace o zítřejším ochlazení. Oblačno zataženo a na Moravě zpočátku místy polojasno, jinak na většině území čekáme déšť, přeháňky, bouřky. Pozor, místy i silné a doprovázené kroupami do 2 cm, doprovázené nárazy větru kolem 65 km a taky přívalovými srážkami kolem 30 mm. Zítřejší teploty 19 až 23 stupně v Čechách, jinde až 28, na horách kolem 15 stupňů a v Beskydech a na Šumavě kolem 19.
2: Polovičatost se nevyplácí, jde-li o čisté potrubí. Ten, který užívá odpady dříve než ochrání potrubí, nesmí se divit, že se jim odpadní potrubí časem zanese. Naštěstí je tu Fitonela. Zelený čistič odpadů z české rodinné firmy Ventura Venkov. Žádejte na ventura-venkov.cz. Pro 15% slevu zadejte kód RADIO. Fitonela. Prorazíme každou díru.
3: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
4: Stařičký šerif už líně, prdlku v polách vyvstá.
3: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
0: Za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.

0: Je 18 hodin. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country rádio.
1: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza. Hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
2: Dobré odpoledne, já jsem Miloš Keller a tohle je nedělní písničková mini hit paráda country rádia Bonanza. Dnes Bonanza folková. A vybrali jsme písničky interpretů, kteří postoupili do finále Řevnické porty v letošním roce. Takže uslyšíte pětici soutěžních melodií. Už jste některé v Bonanze slyšeli, to byly ty, které byly třeba countryové a podobně. Dnes tedy folková Bonanza. Jinak vše ostatní zůstává stejné, ještě to jednou připomenu. Jednička, Cihelna a spol, Převozník oblaků.

Startovní ráha číslo 2 dnešní folkové bonanci sestavené z finalistů Porty v Řevnicích, z těch folkových. Tohle byla dvojka, Marty Jonsson, ještě čas trojka, Sananay, Lenostory.

Tak tohle byla trojka, skupina Sananai, Lenostory. Máme tady startovní dráhu číslo 4 dnešní Bonanzy, skupina Four Folk, Talisman.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Tak tady máme ještě rekapitulaci dnešních soutěžních písní folkové Bonanzy. Tohle je Cihelna a spol. Převozník oblaků.

0: Tohle je startovní dráha číslo 2 Marty Johnson, je ještě čas. Připomínám, že dneska někdo z vás dostane CDčko za hlasování, ale to až na konci hodiny.
1: Padá listí a večery jsou dřív. Hodina odbyla pátá.
0: Jinak jako obvykle po odvysílání téhleté rekapitulace můžete hlasovat SMS-kami nebo telefonem a před 19. hodinou bude vítězná.
2: Všechno počká do zítra, řekla jsem už včera, chvilku si tam
0: poležím. Sam Lenor, Lenost.

Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Je tu čas podívat se, jak jste hlasovali o minulých písničkách z minulého týdne na našem webu. Byl to velký souboj dvou písní, Z ničeho nic cesta a Alfa Srnec Los. Vyhrál to Alfa Srnec, ale tento vyhrál i ve vysílání, takže pravidla jsou jasná, pokud je vítěz na webu stejný jako ve vysílání, tak nic nehrajeme, ale Alfa Srnce uslyšíte v Superbonanze za 14 dnů. Vlastně za 3 týdny, tak přesněji. Takže teď hlasujte pro ty písničky, které jsou v dnešní pětici.
2: Řemeslo zlý a starý mám, těžko se líbit bude vám.

sedraný šat a drsná tvář. On trochu krat a byl to žhář.

0: Country rádiem na cestách.
1: Problémy jsou na dálnicích D11 a D1. Na D1 začíná ve směru od Brna do Prahy kolona už u Divišova. Nerozjíždí se ani za opravovaným mostem Šmejkalka, ani za připojením trojky. V podstatě v pomalé koloně pojedete až na 8 km, tedy do Průhonic. Počítejte s kolonami také na trojce kvůli napojení na D1. Na D11 máme hned dvě nehody, jednu zúžení na 36. kilometru, druhou potom na 17. kilometru. Ve směru do Prahy zdržíte se taky asi více jak půl hodiny. Další kolony na čtyřce, respektive ještě D4, na dojezdu do Prahy ve směru od Řitky je kolona, rozjíždí se to až u Zbraslavy. Velmi pomalu se jezdí po magistrále, počítejte s kolonou také na Plzeňské ve směru z centra u Klamovky a pochopitelně plná je i Kbelská, kde je zúžený počet pruhů. Další doprava zítra po ránu.
2: Country Radio.
3: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country
4: Radio. Každý, kdo celý dny kroutí volantem, ví, že cesta bývá někdy zatraceně dlouhá. A udržet pozornost, když máš za sebou nějakou tu stovku chyláků, není snadné.
5: Nevím, kde se motel non-stop tenkrát vzal. I štěstí, že mě zastavil, vždyť já už málem spal.
4: Můj recept je, chlapče, jednoduchý. Dám si kafe u pumpy a pak naladím Country Radio.

Už léta jezdím bez nehod s Country rádiem. Posloucháte Country rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Tak tu máme ještě jednou rekapitulaci. Cihelna a spol. Převozník oblaků.

0: škole, Sananaj a Leno Story.
1: Ležím si v posteli, nechce se mi nic dělat, všechno počká do zítra, řekla jsem už včera.
0: Startovní dráha číslo 4, For Folk Talisman.

Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

0: za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrousí tě být.
1: Až se v bílém tvůj dům dá.
2: Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvě deky na pláž.
1: Až se v bílém tvůj dům dá.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát.
4: Aby tě měl opravdu jednou provždy.
1: Až se v bílém.
5: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

Prý kde se bere jeho sláva všecka, kdyby bylo co nebylo, zvládl by snad věci, o kterých si Němci můžou nechat zdát. Jednou v roce jedno srdce Češi sdílejí, když dávají v televizi mistrák v hokeji.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Blíží se 19. hodina, je tedy na čase zahrát vítěznou písničku, říct, kdo dostává CDčko. CDčko naše posluchačka Helena, která hlasovala SMS-ku a napsala i celou svoji adresu. Takže gratuluji a nemusím tentokrát žádat o dopsání adresy. Všem ostatním, kteří typovali, telefonovali, SMS-kovali, hlasovali, tak všem děkuji. Byl to velký souboj dvou písniček, tak uvidíme, jak to bude vypadat na webových stránkách, kde se ty písničky objeví. Tu vítěznou, která zazní za chviličku, bude hrát i Petr Kocman ve svém večerním vysílání. Vyhrál Marty Johnson, ještě je čas.

0: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio.
1: Po těžkém dnu a po starostech povězte své lásce.
2: Odpočiň si, Sára.
1: A dostanete kouzelnou.

0: odpočiňte si s námi.
1: Dřímej, kamaráde, dřímej,
2: ať tě country pohladí.
0: Country Rádio.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Dobrý den, přeje Vladimír Mertlík a jeho pořad Zdravíčko, doktore, na Country Rádiu. V nové sérii, jak jsem říkal již minule, se vracíme i k tématu mikrobiomu, který u vás budil obrovský zájem. Dnešní další díl budeme věnovat vlivu mikrobiomu na duševní zdraví a budoucnost léčby takto způsobených chorob. Hostem mého pořadu je tedy, jak jinak, doktor Petr Ryšávka, excelentní specialista na lidský mikrobiom a držitel patentů na nové generace probiotik. Inu, tedy, takže, zdravíčko, doktore.
2: Dobrý den, zdravím vás.
1: V minulém dílu jsme si vysvětlili, pane doktore, jak spolu střeva a mozek komunikují. Co o tomto propojení víme díky úplně posledním výzkumům? Jsou nějaké nové objevy, které považujete za nejzajímavější?
2: Jsou hodně zajímavé objevy z poslední doby, v podstatě z letošního roku a konce loňského roku. Týkají se například toho, jak střevní mikrobiom rozhoduje o tom, jestli budete mít hlad, anebo jestli budete mít pocit sytosti. Mm-hmm. Skutečně vlastně vaše střevní bakterie jsou schopné si vycvičit ve střevě buňky imunitního systému, takzvané lymfocyty, které vysílají do mozku a tyto bílé krvinky, tyto lymfocyty, pak ve vašem mozku vlastně řídí určitou část mozku, která rozhoduje o tom, jak budete vyhledávat jídlo. Takže večer, když třeba jako jdete k té ledničce, k té jako pomyslné symbolické bílé skřínce se všemi poklady, a nechcete do ní jít, ale prostě ta ruka bez vašeho, prostě vaší vůle, prostě neovladatelná, otevře tu ledničku, tak si můžete říct, že vy za to nemůžete, ale to jsou prostě ty vycvičené bílé krvinky, které vlastně v tom mozku vás nutí skrze právě střevní mikrobiom, abyste to do té ledničky šel, vzal kus toho jídla, snědl ho a tím pádem nakrmil svoje střevní bakterie. Takže až tak jste v područí.
1: Vraťme se ještě jednou, možná i z trošku jiného, malinko jiného úhlu pohledu, k tomu, jak spolu souvisí mikrobiom a úzkostné poruchy.
2: Dnes se ukazuje, že právě v některých případech mikrobiom může být velmi klíčovým hráčem při těchto poruchách a stavech. Důvod je naprosto jednoduchý. Ono se hodně vykládá o tom, že třeba serotonin, hormon štěstí, se vytváří z 90% ve střevech a tvoří ho z velké části také naše střevní bakterie. Nejde o to, že by ten serotonin vyloženě ze střeva procházel do mozku a nastavoval nám dobrou náladu, on prostě neprojde do mozku, ale naše střevní bakterie jsou schopné produkovat takzvané prekurzory serotoninu, což jsou molekuly, které už se do mozku dostanou a náš mozek si z nich ten serotonin, to znamená hormon štěstí, vyrobí. A jak to má, jaký to má souvis, jakou to má souvislost právě s těmi třeba s depresivními stavy? Jde o to, že když máte ve střevě špatné typy bakterií, tak oni vám nevytvoří prekurzor, čili tu startovací molekulu serotoninu, ale vytvoří úplně jinou molekulu, která vám v mozku vyvolává zánět a může spouštět právě depresivní stavy. Takže ten mikrobiom rozhodne o tom, jestli vám bude ta vaše farmaceutická továrna produkovat ty molekuly štěstí, anebo naopak ty molekuly neštěstí.
1: Jakou roli hraje mikrobiom vlastně u dětí a u dospívajících ve vývoji mozku? To musí být velmi zásadní.
2: U miminka se ukazuje, že právě to správné nastavení střevního mikrobiomu bude velmi důležité pro dozrávání mozku a nervové tkáně. Určité typy bifidobakterií, což jsou, já jim říkám, bakterie věčného mládí, tak pravděpodobně vysílají signály, které hrají velmi zásadní roli při vlastně správné funkci mozku. A ukazuje se, že právě to, že třeba stoupá počet dětí, které trpí depresemi nebo úzkostnými stavy, právě souvisí i s narušeným mikrobiomem, protože právě tato a předchozí generace dětí už je výrazně narušena tím životním stylem, který je pronásleduje na každém kroku. Fast foodová strava, slazené nápoje, prostě spousta chemie. A mikrobiom těchto dětí je narušený už vlastně v těch raných okamžicích života, vlastně v prvních letech, a tím pádem už nemůže vysílat ty správné signály do mozku, protože prostě nemá tu správnou stravu a ve střevě těch dětí se množí neúplně optimální bakterie.
1: Posloucháte Country Radio, posloucháte Zdravíčko doktore Vladimíra Mertlíka, posloucháte doktora Petra Ryšávku, specialistu na lidský mikrobiom.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Já jsem si během přípravy na dnešní díl našel také určité zmínky o souvislostech s poruchami dokonce autistického spektra, jestli je to možný. Co je v této oblasti skutečně prokázáno a co je předmětem tedy výzkumu?
2: Tak zklamu vás to, jestli očekáváte úplně jasné informace, spíš jsou to hypotézy. Ukazuje se, že třeba o vlastně vyšším riziku vzniku autismu může rozhodovat už samotný mikrobiom maminky. Když vlastně střevní mikrobiom maminky produkuje určité látky, které se dostávají do vlastně vyvíjícího se plodu, tak pravděpodobně mohou hrát určitou roli při vzniku tohoto onemocnění. Ale ono se hodně dlouho diskutovalo pak už vlastně u dětí, co je spouštěčem autismu. Jestli je to mikrobiom, anebo jestli je to právě nějaká genetická predispozice, nebo nějaká infekce a tak dále a tak dále. Dnes už se ukazují docela zajímavé studie, kdy vědci objevili určité typy molekul, které s tím autismem mohou být velmi intenzivně spojeny. A jak to zjistili? Když tu molekulu, kterou produkují některé bakterie, ta molekula se jmenuje například 4-etylfenol, je to prostě tvrdá chemie, tak když tu molekulu vezmete a aplikujete ji do třeba laboratorních myšek, tak u těch myšek vyvoláte autistické spektrum chování jenom tady touto molekulou. Takže podle mého názoru a podle názoru řady vědců mikrobiom bude mít určitý vliv na autismus, ale rozhodně nelze tvrdit, že by to byl absolutní spouštěč autismu.
1: Jo. Čili určitou roli hraje, přeložím pro ano. Lidi stejně chytré jenom jako já, ale není to záchrana.
2: Řekl jsem to trošku alibisticky, protože samozřejmě já chápu, že posluchači by chtěli slyšet jasný ano. názor. Ano, mikrobiom zodpovídá za autismus. Já bych to řekl, ano, mikrobiom může v některých případech skutečně zodpovídat za vznik autismu.
1: Jaké ve stejném smyslu, jaké poznatky existují o vztahu mikrobiomu k neurodegenerativním onemocněním, Parkinson, Alzheimer?
2: Tak to je velmi zajímavá otázka a dneska je to velmi aktuální téma, protože jak populace stárne, tak samozřejmě jim vlastně incidence, čili výskyt těchto onemocnění se zásadně zvyšuje a ukazuje se, že právě mikrobiom může hrát tady ve vzniku těchto onemocnění úplně jako klíčovou roli. Proč? Protože když máte ve střevě některé typy bakterií, tak ty bakterie produkují určité proteiny, které můžete najít v nervové tkání lidí, kteří mají Parkinsonovu chorobu. A vy tady tyto proteiny najdete v nervové tkání ve střevě a můžete je nalézt třeba 10, 15 nebo 20 let předtím, než to onemocnění se dostane až do mozku. Takže se skutečně vážně diskutuje o tom, že to onemocnění, třeba Parkinsonova choroba, začíná ve střevě, ale v tom mozku se projeví právě s tím 15-letým zpožděním. A když se podíváme na Alzheimerovu chorobu, která je spojená právě třeba s tím typickým zapomínáním, tak i tady se ukazuje, že lidé, u kterých se toto onemocnění rozvine, tak ještě řadu let předtím, než to onemocnění je skutečně viditelné na chování toho člověka, tak tyto lidi trápili průjmy, zácpy, střevní dysbioza. Takže skutečně i tady vlastně mikrobiom může být jakýmsi spouštěčem.
1: Co jsou takzvaná psychobiotika?
2: Psychobiotika to je relativně nový termín, který označuje určité probiotické kultury, takže laktobacily, bifidobakterie, čili bakterie mléčného kvašení, u kterých je prokázáno, že krásně působí na zlepšení naší nálady. Je to dneska takový nový zajímavý trend a ukazuje se, že má velký potenciál, protože se v rámci některých studií potvrdilo, že při podávání psychobiotik se lidé sklidní, mnohem méně se vystresují, lépe zvládají stres. A ukazuje se i to, že u lidí, kteří užívají antidepresiva, tak pomocí psychobiotik možná půjde snižovat dávky antidepresiv. Neříkám, že psychobiotika vyléčí deprese, ale budou podle mého názoru v budoucnu docela důležitou součástí jakési suplementace nebo doplnění péče o tyto pacienty.
1: Mě napadl název jednoho, ale to právě nevím, je-li to probiotikum nebo jiné farmakum. Lexaurin, dost často citovaný, to je co?
2: Lexaurin to už je tvrdá chemie, to nemá s probiotiky nic společného. Lexaurin, lék, který zabírá poměrně relativně rychle, v řádu vlastně hodin po užití a sklidňuje člověka. Jo. U psychobiotik nemůžete počítat s tím, že si prostě zobnete jako dvě tobolky psychobiotik a budete v rauši a budete spokojený. Jo, jo, takhle ne. Jo, jo, vy ten mikrobiom musíte skutečně
1: tam
2: opečovávat.
1: Tam platí furt starý dobrý kokain.
2: Když vám o ty bakterie ve střevě navaří, já jsem říkal, že máme ve střevě varnu drog, takže když ho navaří, tak máte tam kanabinoidy, prostě jsou to látky, které najdete v konopí, jsou tam látky, které najdete i v drogách nebo v léčivech, které se používají.
1: To všechno v sobě máme.
2: To vám produkují ty bakterie. Skutečně, jo? Vaše střevní bakterie jsou varný drog bez nadsázky.
1: Tak přátelé, nevyhazujte zbytečně prachy. Obraťte se na své bakterie.
2: Tady je country nostalgie.
1: Ano, tady je Country Radio, Vladimír Mertlík, zdravíčko doktore a můj skvělý host, doktor Petr Ryšávka.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Radio.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Má podle vás, pane doktore, smysl nechat si vyšetřit střevní mikrobiom i ve chvíli nebo v případě, kdy člověk nemá zdravotní potíže? To je jedna nebo polovina mé otázky. A zároveň s tím, jaké místo mají v léčbě změny v jídelníčku a v životním stylu?
2: Tak co se týče vyšetření mikrobiomu, tak mikrobiom, pokud jste zdraví, nemáte problémy, tak když se ho necháte vyšetřit, tak je to jenom pro vaši informaci, abyste se ujistil, že je všechno v pořádku. To je, když si prostě měříte krevní tlak a víte, že prostě problémy s tlakem nemáte, ale sportujete. To je jako když si měříte puls, jenom proto, abyste si ověřili všechno v pořádku, protože chcete mít jako svoji nějakou jistotu. Takže vyšetřovat střevní mikrobiom pro jakousi zábavu, kdo prostě má zájem o své zdraví, je to na místě. Ale rozhodně, podle mého názoru, mnohem větší sílu a smysl má vyšetřovat mikrobiom, když máme nějaké potíže a chci hledat, jestli právě ten mikrobiom může s těmi potížemi souviset.
1: Nacházíme spíše, řekl bych, stopy po zločinu.
2: No, ano, přesně tak.
1: A změny v jídelníčku a v životním stylu? Co konkrétně byste doporučil? Nebo naopak tak, nedoporučil?
2: Pokud alespoň trošku dbáte o životosprávu, o váš jídelníček, tak to je prostě začátek toho, že si ve střevě vypěstujete rajskou zahradu a ta rajská zahrada vám bude vysílat ty správné signály. Když byste chtěli nějaký základní pravidlo ve vztahu, jako co tom jídelníčku mít, abyste ten mikrobiom měli právě šťastný, abyste tam měli rajskou zahradu a ne jurský park, který vás bude permanentně stresovat z toho střeva do mozku, tak vždycky si řekněte, aspoň abyste snědli 3 až 5 vlastně hrstí ovoce a zeleniny. To je prostě taková jakoby základní meta, která vám dává do střeva to optimální palivo pro vaše střevní bakterie. Dnes už se ví, že to není o tom, že když budete jíst jenom 2 nebo 3 druhy ovoce nebo zeleniny, že ty bakterie krásně budete opečovávat. To nestačí. Jsou nádherné publikace z loňského roku, které ukazují, že byste měli kombinovat kolem 15 až 17 druhů ovoce a zeleniny, tak abyste ten váš mikrobiom krásně jako spolehlivě nasytil, aby všechny ty bakterie, které tam máte, byly skutečně šťastné a spokojené. Takže tím, že si řeknete, já budu jíst jenom okurky a salát a budu mít šťastný mikrobiom, o tom to není. Přidejte do toho jídelníčku třeba borůvky, všechno, co je barevné, prostě barevné ovoce, barevná zelenina, tam jsou látky, takzvaná flavobiotika, za který vám vaše střevní bakterie skutečně poděkují. To uvidíte prostě, jak vám vystřelí ty impulzy, signály té spokojenosti do vašeho mozku.
1: Proto já jsem tak spokojen.
2: Klidně i kávu.
1: Já jim teďko hodně borůvky a hodně maliny.
2: To je čerstvý. Úplně ideální. To je úplně ideální
1: mimo,
2: strava.
1: Mimo zeleniny samozřejmě a toho ostatního, ale zcela pravidelně si kupuju vždycky takovou tu krabičku borůvek a malin dvoje a jakmile to dojem, kupuju si nový. No.
2: Děláte to dobře, my jsme v laboratoři testovali třeba právě, jak borůvky chutnají bakterii mléčného kvašení a oni na tom krásně rostou. Je to prostě takový nádherný stimul pro ně. No a klidně tak se nebojte
1: proto
2: kávy.
1: Proto já jsem tuhle slyšel, jako kdyby někdo z dálky šeptal, děkuji.
2: Jo. No vidíte, tak už, to už si právě rozvíjíte ten šestý smysl.
1: Vyšší stádium.
2: To je šestý smysl právě. Ono šestý smysl může být spojený právě i s vaším středním mikrobiomem, kdy jste schopný naslouchat těm signálům a impulzům z vašeho střeva.
1: Zdravíčko, doktore Vladimír Mertlík a můj skvělý host, doktor Petr Ryšávka, excelentní specialista na lidský mikrobiom. A poslední pauza před naším dnešním koncem.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou k pohrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava

bez ruč zárubek. Řekavách je malý Jan Seťank,

ve přes nás šicí stroj. My jsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

kouče, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch, až přeletíme, zbude po nás na obloze pruh. Svět je balon, který s námi časem odletí,

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: V tom, co jste říkal, že by lidé měli, bylo dostatečně podle vás obsaženo i to, jaké dělají chyby? Stačí říct, že to, co mají dělat, jak jste doporučil, tak nemají dělat všechno ostatní.
2: Tak teď jste mě zahnal do kouta.
1: Samozřejmě, jaké chyby jsou nejčastější u lidí? No?
2: Dívejte, já jsem taky člověk z masa a kostí a protože vám tady vykládám o zdravém mikrobiomu, zdravé stravě, tak také občas řeším a stavím se ve fast foodu. Na druhou stranu se skutečně snažím, pokud je to možné, některým věcem vyhýbat. Takže když já jdu v supermarketu, tak se, a pokud mám na to čas a nakupuji, tak se snažím dívat na to, jaký je složení těch potravin. Když jdeme nakupovat s manželkou, tak už jsme se párkrát pohádali, že se

0: ten mikrobiom narušujeme. A jde o to, že když je to jednou za čas, nic se neděje, ale jakmile je to konstantní tlak, ten negativní tlak na tu naši střevní zoologickou zahradu, tak v jedné fázi se to prostě všechno zlomí a najednou zjistíte, že se to všechno sesype jak domeček z karet. Takže ten mikrobiom bojuje a vy nevíte, že tam nějaká remíza. Jo, prostě vy to necítíte, maximálně jednou za čas třeba máte průjem nebo zácpu. Ale pak, jakmile prostě ta remíza se otočí ve prospěch těch patogenních bakterií, tak je průšvih. Já to tady nemůžu říct, jsme v rádiu, ale prostě je ten průjem, když to řeknu odborně.
1: Jo. Určitě se vyvíjejí, vy jste několikrát použil výzkum v laboratoři. To znamená, že určitě se vyvíjejí nové postupy založené na mikrobiomu a vyvíjejí se. Mohli bychom se podle vás tedy dočkat za 10 let, za 15 let jakési cílené léčby psychických a neurologických onemocnění úpravou mikrobiomu?
0: Podle mého názoru ano, jako spousta vědeckých týmů tady na tomto pracuje. Samozřejmě dnes se pomalinku vlastně objevují postupy jakési individualizované probiotické nebo symbiotické péče. Dnes už se ví, že to není jenom o probiotikách, ale je to právě i o prebiotikách, která se připraví právě na míru na základě analýzy mikrobiomu. Ale z hlediska právě péče o pacienty, kteří mají psychické potíže, tak ty postupy jsou jakoby na začátku. To znamená, mohou se připravovat určité jakoby koktejly psychobiotik, troufám si říct, na míru. A tak, jak sleduji odbornou literaturu, máme nějaké spolupráce, tak vím, že právě té problematice se věnuje spousta vědeckých týmů, protože se zjišťuje, že právě pomocí psychobiotik skutečně můžete u některých lidí docílit toho, že vysadí antidepresiva. Ale je to v začátku, takže nechci tady jako nabádat lidi k tomu, aby když užívají antidepresiva, aby okamžitě vysadili a začali užívat psychobiotika. To ne. Ale určitě má smysl doplnit právě k antidepresivům užívání probiotik.
1: To zní velmi nadějně, ale asi mi dáte za pravdu, že nejdůležitější je naslouchat svému tělu, dávat na sebe pozor a hlídat si spoustu věcí sami, protože nikdo to za nás lépe neudělá.
0: Přesně tak.
1: Tady Country Radio, Vladimír Mertlík, zdravíčko doktore a dnešní host doktor Petr Ryšávka, excelentní specialista na lidský mikrobiom, držitel několika patentů na nové generace probiotik a milý člověk. Mějte se pěkně.
0: Děkuji za pozvání, mějte se fajn, nasledanou.
2: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Radio. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Salón Zelenáčů vystoupí v úterý 18. srpna od 19.30 v klubu restaurace u Vodárny v Korunní ulici na Praze 3 a jste srdečně zváni. Mezinárodní folklorní festival Červený kostelec se koná od středy 19. až do neděle 23. srpna v přírodním areálu u divadla Josefa Kajetána Tyla. Vystoupí folklorní soubory z celého světa. Navíc vás čeká bohatý doprovodný program, festival vína a řemeslné trhy. A k tomu všemu koncert Vojtěcha Dyka. V pátek 21. srpna se sejdeme v Újezdu u Litomyšle. Tam se chystá koncert našich kolegů a kamarádů Petra Kocmana a Jiřího Vondráčka a kapelou Vokobere. Když se řekne KTO, tak to znamená večer plný písní a vzpomínka na Valdu Matušku. To vše vás čeká v Hořici na Šumavě v sobotu 22. srpna. Začíná se v 18 hodin, tak doražte. To byly pozvánky na Country Rádiu a Tereza Jandová.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Rádio. Folkmeny Country Rádia.

brouzdali se v městských ulicích. Rackové nad řekou křičeli čím dál víc, kolikrát, tak řekni,

Jsou tu další nedělní 3 hodiny folku, nazývané Folkmeny. Provede vás mi Miloš Keller. První hodinka je naše letní prázdninová abeceda, pochopitelně folková. Mimo tuto hodinku je zahřívací kolo, které obstarali Madame v triku a také John Denver. No a pak už tu byl klíč, 13 a k nezaplacení kolikrát. Ano, musíme si dokončit káčko a začneme taky trošku elko. Komíničci nám zahrají a zaspívají ráno, pak je tu skupina Kopito a Vitráže a také Koukol a svítá písnička Sporty. No a ještě stihneme v té první porci Krakatit a výlet s panem Godardem. Hezký srpnový poslech.

Posloucháte letní folkovou abecedu Country Rádia v rámci pořadu Folk Mini. Tohle byla skupina Krakatit, výlet s panem Godardem. Akáčko pokračuje, uděláme trošku takový malinký odskok, ale ona to vlastně folková muzika je, byť z Tichomoří, Kučerovci, reggae, reggae. A potom zpátky do Čech, Kvinta Lítací, Kvokál, Táhni kolej svou a také skupina Koa se Zuzanou Navarovou a Lišaji.

Skupina Kova se Zuzanou Navarovou ukončili, co se týče naší letní folkové abecedy Káčko, a přejdeme k Elku. Pochopitelně ho nestihneme celé, něco si necháme tedy i na za týden. Zazní Lada a kapela, písnička Dny navíc, také Lážo plážo s písní Spojovací a Líbanda, nahrávka s názvem Duše. No a v téhle porci muziky to bude ještě lehká noha. Mám svý chyby.

Blížíme se pomalu k závěru téhleté hodinky, ne však k závěru písmene L, vrátíme se k němu za týden, ale ještě pár písniček od kapel od L si dáme Leveheart, lítání, tady je to dokonce obojí od L, Lignit pouta a lístek dármoví tuláci a pokračování za týden touto dobou.

0: Je 21 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Folkmeny Country Radia.
1: Jsem prezident vesmíru. Jsem vesmírný salaton.

Je tu další hodinka nedělního folkového večera, nazývaného Folkmeny. I tou vás provede Miloš Keller. Reprízujeme ve čtvrtek hned po půlnoci. Úvodní rubrika, rubrika gratulační. Xindla X už jsme zmiňovali minulý týden a přáli mu všem. 16.8.1979 se narodil Ondřej Ládek. Tak jsem si řekl, že mu pogratulujeme ještě jednou. 17. srpna 1954 se narodil Karel Markitan. V trošku neobvyklé sestavě s Vaby Daňkem zaspíval Jak lé, tak čertu jdou. No a protože je to hlavně zakládající člen skupiny AG Flek, tak si AG Flek ještě dáme taky ve Vysokých horách. No a potom další narozeniny. 23. srpna 1958 se narodil Karel Plíhal, držitel několika port a také ceny Anděl 2012. Ten nám dá kluziště a pohádku. No a pochopitelně je tu gratulace od Country Rádia.

takhle nějak to bylo. Jedlo se, zpívalo, pilo. Princesna zářila štěstím hotelu nad náměstím. Drak lítal u dveří sálu, nakrkl pletenou šálu. Dědové vše vědí okolo popelky, švatlavě slibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousče úsměvu, dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí k veliké veselce, paprsky lucren metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl k odřeným barburku kámošku z dětství, prej nějakou sněhurku. Vrátny se zohybá protučné splopitné a k tomu proklouzne, tak toho nechytne. Kouzelník za dvacku vykouzlí 5 bonů a vítr na věži opřel se do zvonů. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, vysou sta do kapsy a jedno do břicha. Náhle se za oknem objevil skřítek, rozhnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu doucha zaspíval.

červený obrátky letíme světem. Všechny ty pohádky patřily dětem. Dneska už neplatí buchtama za skutky. Sudičky se smolí kádrové osudky. Obložen prošlými dlužními úpisy, koukám se z okna a vzpomínám na kdysi, jak se mi za oknem objevil skřítek, rozhrnul oponu z máminejch kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu do ucha zaspíval.

0: Dnes si v pořadu Folkmedia končíme přehlídku soutěžící v této, respektive v té právě skončivší folkové sezóně. To znamená, podíváme se na folkové stupně říjnové a zářijové v roce 2025. Tak nejprve ten říjen, tohle byla Kateřina Šividová, je pozdě. A kdo dál soutěžil v říjnu? Pepa Pelán, Kdo je on a kdo jsi ty? Také Pavlína Jíšová, Adéla Bohadlo, Jídelní lístek. A také The Folks, Libuše nebo Josef Guschelbauer, Nemůžu. Čtveřice říjnová z folkových stupňů letošní sezóny je tady.
1: Zahajuji schůzi poslanecké sněmovny a všechny vás na ní vítám.
2: Klidně.

0: jak prase, jako svině nebo kanec. Přijďte matky s dětskama, lepší než Matěj Kopecký s těma svejma loutkama.
1: Prostě, no

0: Lidi šílej, padají smíchy a čůrají do kalhot.
1: Ty se zbohcal.
0: Mince mi se plní klobouk, pokivují sousedé. Takhle kvičet, chrochtat, mlaskat, to žádnej z nás nesvede. Dav ten jása, to jsou triky, hurá, sláva, to je on.

0: co ty nám tu budeš kázat, lidi, to je podvodník. Zbyli ho a pak to prase vyklopili na chodník. Doznívá poslední sloka, kdo je on a kdo si ty. Není vítěz, kdo má pravdu, leč ten, kdo hraje na city.
1: Můžete se spolehnout, že snížíme daně a zvýšíme...

0: vlastně Chanuka?
1: Posloucháte rekapitulaci soutěžících ve folkových stupních v právě skončivší sezóně, tedy v sezóně 25-26. Tohle byl Josef Guschelbauer, Nemůžu, soutěžil v říjnu a podíváme se ještě na září. Zbytečný luxus a Saša Niklíčková, Šeříky několikrát postoupili. Lednový déšť, to byly Piosenky a také Blondýna z jejího nového alba, písnička s názvem Žbluňk, to byly zářijoví soutěžící.

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Když jsem se vzbudil, ještě si spala. Cítil na tváři tlumený dech. Ještě si spala a že se smála. Bylo to zvláštní v těch prastarých zdech.

A já si přál, abys byla tolik se mnou. A já si přál, abys byla tolik se mnou. A já si přál, abys byla tolik se mnou. A já si přál, abys byla tolik se mnou. Byl to jen okamžik, jen malá chvilka. Čas mezi první a druhou vteřinou. Pak všechno zhaslo, když tramvaj cinkla. A ty přikryla si z hlavu peřinou.

si přál, abys byla tolik se mnou. A já si přál, abys byla tolik se mnou. A já si přál, abys byla tolik se mnou. To bylo dávno jak psaní, co nikdo neposlal. Co je psáno, je dáno, jenže tohle nikdo nenapsal.

0: Míla Pražák je na telefonickém spojení do studia Country Rádia. Já tě zdravím, ahoj.
1: Ahoj Miloši.
0: Bude folková ohře, bude, to je jisté. Kdy, kde a kdo na ní bude, to je tvůj úkol to posluchačům prozradit a pozvat je.
1: Tak folková ohře určitě bude, těšíme se na ní, letos bude jednodenní a bude 22. srpna 2026 od 11 hodin v Sokolově v tábořišti Dronte. Bude možnost i s přespání, je tam i občerstvení, jednak v místním bufetu, jednak budeme mít i na place občerstvení. A teď tvá otázka, kdo tam vystoupí, je tam spousta kapel, ale možná bych tady vybral například Pacific, Nové struny, Echolama, Mňau Mňau Band, potom tam máme třeba kapelu Alison, Xtet,

0: a ještě další kapely.
1: V podstatě všechny, které jsi vyjmenoval, tak na ty se těším, takže opět se na folkovou Ohři těším vlastně dvojnásobně kvůli atmosféře i kvůli tomu, kdo tam hraje a zpívá a konec konců i kvůli občerstvení. Jak je to se vstupným, psy, děti a podobně?
0: Vstupné bude na místě, není v předprodeji, ale je na místě. Pejskové jsou vítáni, pokud budou na vodítku a případně, když si štěkající pejsky někdo uklidní, aby tam tolik neštěkali, a děti do 12 let zdarma.
1: Mm-hmm. Jsou nějaké webové stránky, kde by si to posluchači mohli přečíst, aby pokud by se to nezapamatovali všechno teď od nás?
0: Ano, jako již tradičně www.dronte.cz, tam je potřeba najít sekci festivaly, protože to není jediný festival, který děláme, a tam je Folková Ohře a tam jsou veškeré informace i veškerý výčet všech interpretů, kteří vystoupí.
1: Mílo, těším se na tebe i na Folkovou Ohři, děkuji za tuhle informaci. No a v sobotu ve Sokolově se uvidíme a uslyšíme od 11 hodin.
0: Já se také těším na společné moderování, měj se hezky, ahoj.

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Ahoj, tady Radim Zenkl.
2: A Ondra Kozák.
1: Zdravíme z Ameriky, kde hrajeme na festivalu, ale už teď zveme všechny posluchače na náš koncert v Blansku.
2: Dnes se uskuteční ve středu 19. 8. od 19 hodin na nádvoří zámku. Těšíme se na vás.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu. Country Rádio. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

Posloucháte Folk Memory s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

V této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí. Ří.

se řítí pod kletí a z kolejí to hvízdá. Na záchodku Jíra křičí, páni, to je jízda. U kapličky pasáček se hrůzou křižuje, odtud se trať notně svažuje. Zajíc mází vyskočil, jak ryk mu přetrh snění, okolek už v kolejnici

Je to poslední hodinka nedělního folkového večera na vlnách country rádia nazývaného Folkmeny. I to vás provede Miloš Keller. I tam má zahřívací kolo, respektive měla. Karel Píhal, Burani z Anglie a do New Christy Minstrel z Cotton Fields. A pak už jsme poslouchali Traxlery a také Mňau Mňau Band. A tak jsem si řekl, že bych se u Mňau Mňau Bandu mohl zastavit. Budou na folkové ohři nejbližší sobotu, jak jste mohli slyšet v pozvánce v minulé hodině. A mají také z Brusu nové CDčko. No a tak vám zahraju ještě nějaké písničky. Soutěžili také ve folkových stupních, jak z písní M152.0, která právě dozněla, tak i z písní Kánoje. A přidáme ještě Hlas hor. Hraje, zpívá Mňau Mňau Band, potom přijde na řadu Pavlína Jíšová nebo Pavel Petran. Hezký poslech.

Kuplul jsem kránu po arktickém okeánu. Orkán skučel v slunka jasu, zrak mi šejdrem šel. Očim houře v pololehu, cvakl jsem

0: této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.
1: Prosím, přestaň se chovat jako zmije a nedělej zbytečný jalotrie. Vždyť tenhle svět není až zas tak zlé.

Naše životy nikdy nešly podle plánu, tak jako ty, tak i já stárnu. Než všechny můzy obrátí svůj směr, tak si od nich co nejvíc ber. A zapomeň na to, že svět kolem křičí. Zapomeň na věci, co nás oba ničí. Když kolem nás můzy ještě pořád jsou, a když jim řekneme,

Tohle byl Martin Kajaba a nahrávka s názvem Můzy tančí. Ještě jednoho Martina si dáme, písnička se jmenuje Zdi a je to Martin Žák. A pak nám přijdou zaspívat Mine Sengři a Žalman, jednu z těch starších, Krásky, a také Pavla Marianová z Klíče s otázkou či odpovědí, kdo jsme my.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

No a to už jsme se dostali do zahraničí, k zahraniční porci v téhleté hodince. Bývá to tak zvykem. Peter Paul and Mary Blowin' in the Wind, to je písnička, která právě dozněla. Za chvilku budou zpívat The Seekers, A World of Our Own, a potom Bob Dylan. A mezi Seekers a Bobem Dylanem vám kolega Milan Schmidt prozradí, o čem a o kom bude album týdne, které začne hned po 23. hodině, tedy po skončení této hodinky.

0: Jaké bude album tohoto týdne po 23. hodině, už víte, to vám prozradil autor pořadu kolega Milan Schmidt. Na mě zbývá dodat ještě pár dalších informací. Po půlnoci reprízujeme Karavanu. To je pořad, ve kterém potom Jirka Vondráček a Denisa Marková vybírají písničku Karavany pro tento týden. Tu uslyšíte i s komentářem Jirky Vondráčka na závěr téhleté hodinky. Novou písničku z Karavany pro příští týden uslyšíte zítra v rámci Čaje o 6. okolo 6:30 večer. Ještě poznamenávám, že Karavanu vysíláme jednou za měsíc v pátek po 19. hodině a reprízujeme právě v noci z neděle na pondělí po půlnoci. A to už je do mě vše, slovo má Jirka Vondráček.
1: Písnička týdne z Karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
2: Ahoj, tady Jirka Vondráček a připravil jsem pro vás další písničku, tentokrát již 33. týdne. Většinou jsou to písničky, které zazněly v Karavaně, kterou připravujeme, jak víte, s Denisou Markovou, a my jim takhle vlastně dáváme možnost, aby k vám dolétli na vlnách country rádia a mohli jste jim dát šanci, aby dolétli i do vašich srdcí. Ne každé písničce se to povede, ale to už je jiná věc. Tak tady je písnička 33. týdne, zpívá ji Aleš Petržela a jmenuje se Cukr a sůl. Tahle písnička zazněla na Portě 2017 a Aleš s ní tu Portu tehdy vyhrál. No a v září v roce 2018 zazněla také poprvé na country rádiu v naší úplně první Karavaně. A také jste ji mohli slyšet samozřejmě na country rádiu již několikrát, protože se zkrátka písnička líbí. A abyste ji mohli slyšet ještě víckrát, tak si můžete pustit třeba Karavanu číslo 1 nebo číslo 96 na YouTube kanálu Country Rádia, nebo si najít kanál Aleše, kde najdete třeba i to, jak se naučit hrát na kytaru, nebo jak hrají své slavné písničky jiní naši písničkáři, třeba Roman Horký, nebo Víťa Troníček, nebo Franta Nedvěd. A taky můžete přijít na koncert, kde Aleš hraje, a nebo si můžete napsat do Country Rádia, že se vám písnička líbí, že ji chcete slyšet v písničkách na přání a poslat ji třeba vašemu miláčkovi. Je to jednoduchý. Písnička 33. týdne se jmenuje Cukr a sůl a zpívá Aleš Petržela.
3: Jako se země točí, jak barví svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou. Jako se radujeme, tak svůj obraz malujeme.

mu tichu na souchy. A nepletem si soucit s láskou, berem to s nadsázkou, jen o sobě mi povídej. A milujeme, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio právě otevírá album týdne. Kolega Milan Schmidt je připraven představit vám další hudební album, které vám doporučí k poslechu nejen na tento týden.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes si dáme další album, kterým potěším zejména příznivce bluegrassu. Jde o album kapely Prospect s názvem Křižovatka cest. Kapelu Prospect jsme zaznamenali v talentu Country Rádia a vedli si u posluchačů skvěle, když se dostali až do finále. Jak sami prozradili, jsou jim hudebním vzorem kapely Poutníci, Druhá tráva nebo Cop, ze zahraničních potom Bela Fleck, Ricky Skaggs anebo Newgrass Revival. Tak asi mi dáte za pravdu, že je to více než dobrá společnost a výběr a máme se tedy na co těšit. Ale pojďme od začátku. Bluegrassová kapela z Ústí nad Labem se dala dohromady v prosinci roku 2020 a od té doby natočili dvě alba. První s názvem Nad vodou a druhé Křižovatka cest, které si právě dnes představíme. No a pojďme si poslechnout první polovinu z ne příliš dlouhého alba, ale za to velmi vydařeného. A sice písničky Křižovatka cest, Noční déšť, Ve vzpomínkách plout, Cesar Breakdown a Cesta do bezvědomí.
2: Na silnici stojím sám, v ruce sklenku.

kdyby a nezarmoučí nikdy sliby, co vystřídají chvíle rozjímání. Co jsi kdy možná říci měl a proč si nikdy nepověděl,

0: Milanem Šmitem pokračujeme v hudebním listování Album týdne. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to.
1: Posloucháme druhé album kapely Prospekt, Křižovatka cest. Příznivci bluegrassu si jistě tento pořad momentálně užívají, ale já přidám doporučení na kapelu vyrazit živě. Kapela vystupuje především na festivalech po celé republice a mixuje vlastní tvorbu s covery, na které si píší vlastní texty v češtině. Vystupují v tomto složení Josef Piďa Baturček, banjo, Petr Bublajs psota, kytara zpěv, Pavel Našťák Naštický basa zpěv, Franta Fischer mandolína zpěv, Jarda Tvrdík kachon a Martin Friedrich z copu, který je psán jako stálý host, ale také s výrazným autorským podílem právě na albu, které posloucháme. Ten hraje v kapele Prospekt na dobro a také zpívá. Teď se ale pojďme vrátit k albu samotnému a poslechněme si tyto skladby. Psaní, Já s tebou odlétám, Kniha prázdný kout, Vyznání a Čekám a sním.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte pravidelný pořad Milana Šmita, album týdne. Country Radio.

Tolik tedy druhé album kapely Prospekt, Křižovatka, Cest. Zní to skvěle, jak by také ne, vždyť jsou to skvělí muzikanti. A já znovu připomínám, že kapelu je dobré a také možné živě vidět kdekoliv na festivalech a že vyrazit na ně se určitě vyplatí. Snad vás o tom dnešní pořad přesvědčil. Teď už dobrou noc.

huragan, jako huragan. Žhavé slunce řeže ramenou, každý paprsek má tisíc hran, se svým stádem pustou zemí. Let.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Karavana na Country Radio.
1: Dobrý den nebo dobrý večer, posloucháte Karavanu s číslem 96, to je strašně velký číslo.
2: Ano, a ze studia vás zdraví Denisa Marková,
1: Jiří Vondráček
2: a mávající Jakub Jeroušek.
1: A my taky máváme za sklo. No a já se hned mám otázku, Jirko, jaká bude dnešní karavana?
2: Nebude lecjaká, bude retro.
1: Bude retro, je léto, no tak to dá rozum.
2: Jasně, my si připomeneme písničky, které nejenže zazněly v našich karavanách od roku už, od kdy myslíš?
1: Já myslím, že tak 2019, 2018.
2: 2018, ano, to jsme začali. Ale budou to písničky, které už se dostaly v podstatě do playlistu Country Rádia.
1: To znamená, že vy, posluchači, je už třeba budete znát.
2: Ale je dobré si je připomenout, protože karavana právě přináší nejenom novinky z naší folkové scény, ale přináší zajímavé písničky i od renomovaných interpretů a my máme radost, že vlastně je takovým odrazovým můstkem.
1: Mm-hmm. Tak koho dnes uslyšíme?
2: No, Přeletky.
1: Aleše Petrželu.
2: Pokáče.
1: Věrku Martinovou.
2: Jeleny.
1: Pavlínu Jíšovou.
2: Štěpána Kojana.
1: Možná Pavla Žalmana Lohonku.
2: No a já bych myslel, že by tady mohli taky svíknout ponožky pana Semťamťuka.
1: Je, ty jsou skvělý. No. A nebo Slávek Janoušek. Uvidíme, co všechno stihneme.
2: No první písnička je úplně z první karavany z toho roku 2018. Mm-hmm. Byly to Přelet MS, jak jim říkáme Přeletky, a písnička se jmenuje Kabelky.

0: dvě různě velké kabelky si jednou vyšly. To byl přelet MS a ještě písnička Kabelky, kterou máme moc rádi.
1: No, ta písnička zazněla, to už jsem říkal, úplně v první karavaně.
0: Jirko, a ty si pamatuješ na tu úplně první karavanu, kterou jsme spolu natáčeli? Vybavuješ si ten den?
1: Ten den si nevybavuju, ale vím, že tam byl třeba Aleš Petržela.
0: No to vím taky, no. Já vím, že jsem měla děsný nervy, že jsem se hrozně bála, no.
1: Já jsem se nebál, já jsem věděl, že jsi šikovná, takže se na tebe můžu spolehnout.
0: Ty jsi hodnej.
1: Tahle ta písnička zazněla dokonce taky v písničce týdne, 32. No a nutno poznamenat, že písničky týdne máme rádi, protože podporují naši snahu tady v karavaně dát novým písničkám takový šťouchanec, aby se mohli stát oblíbenými právě u posluchačů Country Rádia.
0: No a kdybyste nevěděli kdy, tak v pondělí a úterý zazní vždycky kolem 6:45 večer a další dny je zařadí do svého večerního vysílání náš kolega Petr Kocman.
1: No, ona je to vlastně taková prodloužená ruka karavany, protože tam mám možnost ty písničky ještě představit, což mi nabít Jakub, protože říkal, aby tam písnička nezněla jenom sama o sobě, Anzich, takže k tomu mám vždycky tak nějaký proslov. No a podobně, tak jako to byla písnička Kabelky, tak je na tom i písnička Aleše Petrželi.
0: A to si taky pamatuju a vím, že se mi děsně líbila.
1: Já vím, no, jsme Cukr se shodli, že to je hitůvka.
0: Jasně.
1: Tak z toho mám radost, že Aleš Petržela, kromě toho, že je výborný muzikant, on taky vyučuje na škole kytaru a taky vydal knížku jako takovou, takový slabikář, jako hry na kytaru, no, on to je, není slabikář, on to je opravdu už pro šikovný, no, pro šikovný muzikanty. No a kromě toho děláme spolu takový pořád, tady na Country Radio točíme, jak to hraju já. Nevím, jestli jsi z toho všimla, ale to se pozve nějaký muzikant, třeba Roman Horký, a ten nám ukáže, jak svoji písničku slavnou, třeba Zachraňte koně, jak to hraje on. A to je, myslím, docela zajímavé.
0: No a Aleš Petržela je také členem tvé nové kapely, nebo tvého seskupení.
1: No, seskupení Jirka Ondráček Trio, tak z něj mám radost. A teď si můžeme dát jeho písničku.
0: A taky teda vydal přednedávnem nový album.
1: To jsem neřekl.
0: To si neřekl.
1: No, tak to,
0: tak to si určitě kupte. A my si ale teď pustíme jeho písničku, kterou jsme slyšeli v roce 2018 poprvé tady na Country Rádiu, Cukr a sůl.
2: Jako se země točí, jak barví svoje oči, tak jenom se mnou si hrej. Jako se podzim loučí, jak tvoje ústa mlčí, poslední tanec se mnou dej. A milujem se, válčíme, smíjeme se, tančíme, naše oči suchý nezůstanou. Kamením házíme, na slepý koně sázíme, žavým uhlím kráčíme, jedině spolu po rukou.

mu tichu naslouchej. A nepletem si souci záskou, berem to snad záskou, jen o sobě mi povídej. A milujeme, válčíme, smějeme se, tančíme, naše oči suchý nezůst.

0: Karavana Jirky Vondráčka a Denisy Markové na Country Rádiu.
1: Cukr a sůl a Aleš Petržela. To byla velká krása a vzpomínka na rok 2018, kdy tady zazněl poprvé. Vy to možná už víte a my jsme tady říkali minimálně 10krát, 20krát, možná i víckrát, že karavany, ale i jiné pořady country rádia, třeba Trumpské tamtamy, které běží v country rádiu, najdete na YouTube kanálu country rádia.
2: No a tam můžete samozřejmě k jednotlivým pořadům, ale i k písničkám napsat svý komentáře, je to takový fajn, že vlastně, když smeškáte svého oblíbeného interpreta v naší karavaně, no tak si prostě najdete YouTube kanál Country Rádia a tam to všechno je seřazený. Myslím, že to je úžasný počin, že vlastně tyhle pořady mají vlastně prodlouženou životnost.
1: A my se vrátíme k dnešní karavaně a je jasný, že vlastně do té retro karavany dnešní se všechny ty písničky, které se nám líbí a které vlastně zůstaly v playlistu Country Radio, ty se nevejdou.
2: No to se nevejdu, ale já z toho mám strašnou radost, protože když si vezmeme ty jména, které se sem dneska nedostanou, jako Zelenáči, Cop, Marie Tichá, Roman Horký, Michal Horák, nebo Marina Brothers, myslím, Crosbandi měli třeba úžasnou písničku, Robert, Křesťan, Samson, Paleček, Jindra Kejak. To je celá plejáda muzikantů a interpretů. Jejichž písničky jsme právě v karavanách představili, takže myslím, že ta karavana má určitý význam, nebo?
1: No určitě, jednoznačně. A my karavanu milujeme a máme rádi písničky a jednu písničku mám obzvlášť ráda a ta se jmenuje Ikarus a zpívá jí můj kamarád Štěpán Kojan. Tak se poslechněme.
2: Jdeme na ní.

0: Štěpán, Kojan a Ikarus.
1: Hezký, že?
0: Hezký. Hmm. Pořád se mi to líbí, mám pořád stejný vkus. Jirko, jak to vypadá s e-portýrem? My jsme si tady o něm povídali, ty jsi říkal, že se chystá nový, tak co, kde to vázne, už to bude?
1: No, ono je toho strašně moc, co se musí udělat, co jsem si ani neuvědomil a hlavně jsme nechtěli zahodit vlastně celou tu historii starého e-portýra, takže teď se přetahovali zajímavý články, který tam chci, aby tam zůstaly, takže to je taková jako docela mravenčí práce a tím pádem se to trošku tak jako posunulo, ta moje představa, kdy už to bude.
0: Mm-hmm. E-portýr, jak vím, teda bude nejen o portě, jako noviny portýr, ale o naší současné folkový a country scéně. Mění se na tom něco, protože to je dost důležitý a potřebný, aby tady ten prostor pro informace o této muzice byl?
1: No, já si myslím právě, a jsem přesvědčený o tom, že tenhle ten e-portýr, který tak jako jsme si vymysleli na začátku, když jsem začal spolupracovat s Portou, tak že má svoje místo a že by mohl být opravdu jako médiem, který představí a bude představovat folk a country scénu. Takže věřím, že s novou šéfredaktorkou a s novými redaktory, protože se přihlásili i muzikanti, kteří říkali, jo, my ti tam klidně přispějeme něco, tak já tomu věřím, že by to mohlo být velmi prospěšný médium.
0: No a teď nějaký Virové jsem zaslechla, že no, trošičku zlobili.
1: No to byl problém s tím vlastně původním, protože tam se na nás nahrnuli Virové, nevím odkud, asi někde z nějakého blbýho
0: východu.
1: Z nějakého světa dílu asi. No, ale takže teďka se čeká, až se to očistí
0: a dáš nám
1: tak
0: vědět.
1: Vydržte, já dám vědět, kdy bude den D, kdybychom vlastně udělali nějaký křest a spustili to.
0: Tak jo, my si dáme další písničku. Tentokrát to bude Sedmý pád. A ty určitě víš, kdo to zpívá.
1: Já to vím dokonce, kdo to složil. Jamie Marshall. A text napsal Ivo Cicvárek.
0: No a zpívá Věra Martinová.

0: Léto s Country rádiem.
1: Věra Martinová dospívala svůj 7. pád. No a my pokračujeme v dnešní retro karavaně. A nesmíme zapomenout na to, že my tady máme soutěž, kde mají posluchači Country rádia možnost napsat nám, která písnička z karavany se jim líbí nejvíc.
2: No, je to zase možnost pro posluchače říct nám, co by chtěli slyšet, protože my pochopitelně máme radost z toho, že nám napíšou, hele, v té karavaně číslo 28, protože jsem si ji našel na tom YouTube kanálu Country Rádia, tam je písnička, tak to já bych chtěl slyšet. Ale můžete třeba napsat 5 písniček, to je jedno. Pro nás to znamená, jo, tahle se líbí, my vám ji pustíme znova, protože na to máme prostor a čas. My jsme vlastně, má spoustu času, viď?
1: No určitě, my jsme vlastně hrozně rádi za zpětnou vazbu. Bez ní se to dělá blbě, že jo?
2: No právě.
1: Tak my si dáme další písničku, jo. A na to se taky těším. Já se dneska těším na všechny, protože oni jsou fakt výborní. A tahle bude extra veselá.
2: No a veselých písniček je vždycky pomálu, takže ponožky pana Sem tam ťuka badmintonová a složil ji sám jako lídr kapely Tomáš Suchý.

0: Vždycky mě to rozesměje. Badmintonová a ponožky pana Sem tam ťuka. Výborná věc. No
1: a já teda něco řeknu.
0: A mně se chce něco říct. A co řekne?
1: Já řeknu, že Denisa, moje kolegyně Denisa Marková, se stává moderátorkou Country Rádia, a to nejen moderátorkou Karavany. Ale třeba tě mohli zasechnout posluchači už v neděli, jestli se nepletu, kde už si povídala o věcech jiný než karavaních.
0: Je to pravda.
1: A jaký to bylo?
0: No, já mám ráda věci připravené a musím si být jistá. A tu jistotu myslím, že ještě úplně nemám. Ale musím říct, že moji kolegové, kteří mě zaučují, jsou na mě děsně hodní a dávají mi vlastně příležitost a hlavně mě házejí do vody. Jako systémem toho, hele, tady teďka bude vstup, tak já si dojdu na záchod a ty to zvládneš.
1: To je bezvadný. A to znamená, už umíš řídit ten stroj? Jako když si sedne člověk do auta, že jo, tak musí vědět, kde šel zpátka.
0: Já jsem ještě v autoškole, Jirko. Já jsem pořád ještě v autoškole. Ale už to jako trošku kapíruju a už se mi povedlo pár samostatných vstupů. A teď se chystám vlastně v sobotu. My se všichni chystáme na sobotu, to víme, že celý Country Radio se chystá na sobotu. No a v sobotu budu společně s Vítkem Pěkným moderovat dopoledne. Vlastně odtamtať z Pikovaru, ano.
1: No jo, vlastně. No. Prosím tě, a když tam takhle je člověk, tak protože to je live, že jo?
0: Ano.
1: Je tam nějaký autopilot, jako když se něco stane, tak aby si řekla, teď dám autopilota, zavřu oči, na nic nemyslím a on to odjede.
0: No on tam je, ale musí to tam být dobře nastavený. Když to není dobře nastavený, tak tam potom hrajou nesmysly, jako třeba, že si tam moderátor, když mluví, si dává takový podkres, takovou tichou hudbičku.
1: Ano.
0: A ta má většinou třeba kolem 8-9 minut. A když moderátor zaspí, nebo si třeba dojde na záchod a zapomene si tu kartičku na vlež, co se stalo mně. To byla hrozná panika, naštěstí tam Vítek byl. Tak vlastně třeba 9 minut zní jenom ten podkres. A to by se stát teda nemělo. To by posluchač radost neměl zcela jistě.
1: No ale protože ty tady nejseš jenom jako moderátorka, ale protože seš jako báječná zpěvačka, tak já jsem zjistil, že samozřejmě tvoje písnička, můžu říct tvoje, protože jsi taky napsala text, takže ti i patří jako tvorba. Jste napsali s Alanem Mikuškem, ta písnička se jmenuje Pane můj.
0: To mám ráda.
1: Je moc krásná. A tak proč bychom si ji teďka nepustili, že jo?
0: Tak já děkuju.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte Pořad karavana na Country Radio.
1: V dnešní karavaně posloucháte retro pohled na písničky, které už v karavanách zazněly, a ta, která zazněla jako poslední, tak to bylo Pane můj, kterou zpívala moje kolegyně milá Denisa Marková. Moc krásně si to dneska zaspívala.
2: Hezky řečeno, moc krát děkuju. My jsme ještě nezmínili tu prázdninovou jízdu. A to jsou, Jirko,
1: štafetu.
2: No jasně.
1: Štafeta partnerských festivalů Porty. Hele, to je, já myslím, že to je úžasný počin, protože se nám přihlásilo 30 festivalů.
2: Rovných 30, jo?
1: Rovných 30 Hezký. Bylo letos, no. Je to bezvadný, protože my jsme letos vlastně dali možnost těm pořadatelům festivalu, aby si vybrali některého z finalistů Porty. To se stalo, takže oni kromě toho, že vlastně rozšířili těm vítězům nebo finalistům to ocenění na Portě, dali jim příležitost, aby si dál zaspívali, a ještě vlastně tím podpořili vznik nových tváří, a to je hrozně důležité.
2: Máš nějaké informace o některých festivalech, kde teda ty tváře byly už, a nějakou vazbu zpětnou od nich?
1: No, mám samozřejmě, protože s nima komunikuju. A tam je bezvadný to, že oni vzájemně se ještě podporujou. Trošku se na mě dívali divně, když jsem říkal, no a až tam zaspívá třeba ta Vehyba nebo nějaký jiný vítěz, tak vy řeknete, no a teď, milí posluchači, můžete přijet třeba na Tremský Širák.
2: Nebudeme dělat reklamu cizímu festivalu, že?
1: Naopak, pak jsme se domluvili, že to byla vzájemně, protože před nima zase byl jiný festival, ten zase pozval na jejich jako akci. Takže myslím, že tohle to všichni pochopili, mám z toho hroznou radost. A teďka před náma je ještě asi, já nevím, 6-7 festivalů, ale to najdete na webu Porty, protože jsme udělali takový plakát. Tam jsou všechny ty festivaly vypsané i s termínama, takže určitě je dobrý se na to mrknout. A jestli jste testovatelé a ještě nechcete sedět doma, tak můžete obět některé ty festivaly.
2: Teď jsou festivaly, a co se třeba děje v Gateu, o kterém my tady často mluvíme? Teď je volno přes prázdniny.
1: No, před prázdniny jsme nedělali nic, ale teď už se to tam zase rodí, protože bude tam například Slávek Janoušek a bude tam taky Pavlína Jíšová.
2: Hezky.
1: A pak vám to ještě řeknu, ale teď právě si myslím, že písničku Narodil se po válce by tam mohl Slávek zaspívat.
2: Slávek Janoušek.
1: No.
2: No a to je jedna z písniček, kterou si vybral do dnešní karavany, že se líbila a nám se líbila, tak si ji pojďme pustit.
1: Jo, je tady.

0: Narodit se po válce zpíval Slávek Janoušek, o kterým si teď povídáme trošku, protože Slávka Janouška, vy můžete shlédnout a poslechnout si 12.11. v Gateu. A já jsem tady našla další termíny, my jsme se předtím připomínali, kdo tam bude, ale my už víme, ty už víš, kdy to bude, tak pojďme to říct.
1: No já jsem chtěl říct ještě k tomu Slávkovi. Zase navazuju na to, co už jsme říkali, když se vám jeho písnička líbí, máte jedinečnou příležitost napsat nám to do Country Rádia, ať už do písniček na přání, nebo nám tady, protože Slávka jsme měli, já myslím, že tam měl už asi 6 nebo 7 písniček v karavanách a jsou bezvadný, jsem ho viděl na koncertě, hrozně dobře to hraje a myslím, že Slávek opravdu na Country Rádio patří, tak si o něj napište. No a teď vám řeknu to, na co se ptala, to znamená září, 17.9. Pavlína Jíšová.
0: Nádhera.
1: Říjen, 15. října, Zdeněk Vřešťál z Nerezu. 12.11. je ten Slávek. No a 17. prosince bude JV Trio.
0: Takže tvoje trio.
1: Ano, no protože my už jsme tam jednou hrát měli, jenže já jsem onemocněl, takže jsme to museli tak jako změnit a zastoupil mě vlastně Aleš z Helen. A aby jim to nebylo líto, tak jsem, protože tam je velká plocha jako audio, teda video, tak jsem poslal asi 3 videoklipy, co jsme měli natočený z festivalu z Vokobere, tak, ale mě to tak strašně mrzelo.
0: No to protože
1: to je tak, já jsem opravdu nemohl vydat hlásek, jo. Tak já jsem zrušil asi 3 festivaly, kde jsem nemohl být.
0: Ježišmarja.
1: Vůbec nikomu to nepřeju.
0: A když se, milí posluchači, ptáte, proč se bavíme o prosinci, tak já vám to řeknu, jo. Protože tak, jak jsme se bavili v lednu, že je nový rok a že všechno rychle letí a že za chvíli tady bude léto a všichni se tomu smáli, tak léto už je skoro za námi a za chvíli prostě budou Vánoce.
1: No, to je pravda.
0: Teď strašně rychle to utíká. Takže jen se otočíte a JV Trio nebo Jiří Vondráček Trio bude 17.12. v Gateu.
1: Přijdeš, víš, zase.
0: No to víš, že přijdu. No a to Gateu odstartuje Pavlína Jíšová a tu si mi teď pustíme.
1: No, ale je s neznámá dama.
0: Aha, tak jo.

0: Zítra v klubu uvidíte Pavlínu Jíšovou. Ne, 17.9. Toto byla Pavlína Jíšová a Nezmaři. No a písnička se jmenovala V týně nad Vltavou.
1: No.
0: Je to tak?
1: Je to tak.
0: Je to tak. A to, ta určitě v KTU taky zazní. Jirko, ono by se mohlo zdát, že Porta letos skončila. Já si to představuju tak, že vy vytvoříte tu Portu, máte s tím hrozně práce, 30. června to skončí, nebo kolikátýho letos, 28. myslím, no a pak se flákáte, že celý půl rok, tři čtvrtě rok a nic se neděje kolem Porty. Je to tak? Není to tak.
1: Není to tak.
0: Není to tak. Vy už plánujete další Portu.
1: No je to taková zvláštnostka, jo, letos. My jsme slavili 60 let, to jsme tady probrali, no a lidi si tak jako vzpomínali celou tu dobu, co jsme dělali propagaci Porty v Řevnicích, tak on říkal, no Porta, to už přece bylo, to bylo v Plzni.
0: To bylo na Lochotíně.
1: To bylo na Lochotíně a pak už Porta není. Tak
0: a oni si postaskli možná po tom Lochotínu.
1: Tak jsem se vztekal, že se snažíme, ale teď, milí posluchači, jestli nás posloucháte, tak poslouchejte pozorně, protože ještě připomenu, že ta Porta byla v Plzni dvakrát. V roce 1981 až 91 a potom ještě ona se stěhovala Olomouc, Brno, Svitavy a pak byla v

0: slova 100 let zoologické zahrady plzeňské, tak si myslím, že byste měli se o to zajímat a udělat si plán ve svém kalendáři, protože tam bude Robert Křesťan, ten začne ve 13
1: hodin. A to Hátráva.
0: Hoptrop, Marien, Epidemie, Ivo Jahelka, co nezmaří. No a kdo tam bude asi potom? Co myslíš?
1: No to já nevím.
0: No, Pavel Žalman Lohonka, ne?
1: No tak bez něho to nejde.
0: No, to je pamětník.
1: No a taky by dnešní karavana nešla, kdyby jsme si tady nepustili nějakou jeho krásnou písničku. A tu mám taky moc ráda a jmenuje se Svatá Kateřina.

0: Karavana Jirky Vondráčka a Denisy Markové na Country Rádiu.
1: To je tak milounká písnička do ucha. To se nám postavila tvěj, to úplně pohladí. Pavel Žalman, Lohonka a svatá Kateřina. Prosím tě, povídali jsme si o Kateu, ale my máme ještě jednu scénu, kterou my tady avizujeme, kde se vždycky přes rok děje spousta věcí. Co se děje ve Velkém mlýně?
2: Ve Velkém mlýně se chystá závěr celý té štafety partnerských festivalů Porty.
1: Aha.
2: A to bude 22. září. A myslím, že je fajn se tam na to jít podívat, protože tam budou finalisté Porty, takže to bude zase taková jako oslava, jak už toho, co se dělo na Portách, a oslava toho, co se dělo v Mlýnici, tak přijďte.
1: A bude to, já jak si pamatuju, když se otvíral Velký mlýn, tak tam byla taková letní milá scéna. A tam to bude venku, nebo to bude vevnitř?
2: Ne, to bude vevnitř, bude to vevnitř. Úplně normálně, protože ono je to nebezpečné, když prší.
1: Kvůli počasí.
2: Takže určitě přijďte a určitě tam nezazní jelení.
1: No to by bylo asi hodně drahý, takže jelení nezazní, ale já vím, že vlastně Jindra Polák to kdysi na Portě taky pěkně s Jelenama rozjel.
2: No.
1: Jo, a bylo to super country, protože oni jsou country a jak říká Petr Kocman, country je všechno, co se nám líbí. No a my se teda Jelen pustíme a pustíme si písničku, která se jmenuje Rozlučková.

0: krásný hlas. Jindra Polák, Jeleni a Rozlučková. No a my tady máme určitě pozvánky. Jirko, připravil jsi něco? Kromě festivalů samozřejmě.
1: No jasně, tak na Lochotín už jsme pozvali. Na Ozvěny Porty a ve Velkém Mlýně 22. jsme taky pozvali. Ale je tady ještě jedna velká akce a to je na Praze 4, 24. a 25. září, což bude vlastně taková přehlídka zase folka country a budou tam představitelé pražského finále Porty. Takže zase mládí vpřed, staří na svá místa.
0: Takže dva dny pěšky, hoši, otázka času a Erika. Třeba,
1: jo, to je
0: třeba ti, jo.
1: No a takže se s váma loučí karavana, loučí se Denisa Marková, viď?
0: Loučí se Jirka Vondráček, ale Denisa Marková se loučí nerada.
1: Jo. Ježíš, citát.
0: Ježíš, citát, Jirko, řekni ho.
1: Ve všech dobách snažili se ničemové maskovati svoje hnusné skutky oddaností zájmům náboženství, mravnosti a lásky k vlasti. Hajne.
0: Ahoj. Mějte se moc hezky.
1: No počkej, no. Musíme říct, co bude.
0: Aha.
1: Pokáč, kovboj.
0: No to nesmí chybět, to dá rozum. Mějte se krásně, užijte si ještě zbytek léta.
1: Mějte se hezky.
2: Já musím, holka, uznat, že se mi fakt líbíš, zaujala si mě velice. Je tu ovšem jedna věc, co mě dost trápí, a to, jak jsi říkala, že jsi z vesnice.

legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
1: Nade všechno je mu jeho klavír.
2: Vždyť je to moje černobílá láska.
1: 87 kláves a pak teprv já.
2: 88, Naděl, pozor.
1: Když se večer začne stmívat, hrát ho nejvíc baví.
2: To je přece ta nejpříhodnější doba, ne?
1: Ještě, že klavír ví, koma.

k narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

nemá doma nikde stání. Desítky důvodů si zháním, už abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá. Nevíš, zda právě neumírám tam někde na ledových

0: And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire, the ring of fire.
1: Každému začínajícímu řemeslníkovi je jasné, že do dílny potřebuje kleště, pilník a takovéhle věci. Ale dost dlouho mu trvá, než přijde na to, že úplně nejvíc potřebuje něco úplně jiného. Spoustu všelijakých krabiček, pixliček, plechovek od čaje a od sladových bonbonů, krabiček od krému, dále hrnky s uraženým ouškem, hořčičné sklenky, krabice od sušenek a spoustu věder, kýblů a konví. Prostě sbírku něčeho, do čeho se dávají hřebíčky, šroubky, šteftíky, podložky, čudlíky a jiný nepostradatelný materiál. V těch větších se skladují barvy, sádry, vápna a já nevím, co ještě. Nehledě na to, že v něčem musíte pořád něco rozdělávat, míchat a patlat. A právě na tohle byste potřeboval alespoň pár nádob, které netečou. Teče, řekne vám kamarád, tak se to zaletuje. A přinese letlampu, pájedlo, tyčinku cínu, trošku kyseliny v láhvičce a když mu seženete ušmudlaný cancourek šmirgl papíru, zaletuje vám dírku v bývalé konvici na kávu. A vy vidíte, že to letování je vlastně tak jednoduché, jako třeba svatba tatínka s maminkou v představách jejich dětí. Řeknete tedy kamarádovi, že byste si zaletoval ještě pár dírek v jiném hrnci sám, kdyby vám tu lampu na půl hodiny půjčil. On jakože jo a jde. A to je dobře, že jde, protože člověk nemá rád, když někdo vidí, jak mu něco nejde. A pak vy nechcete vlastně letovat staré hrnce. Vy si zaletujete rovnou starou kropicí konev. Z toho bude větší užitek. Konev, to je přece dobrých 40 korun. A dáte se do čištění. Po chvíli zjistíte, že celá konev by šla docela pěkně vyčistit, i vyglancovat by šla, jenom zrovna v těch dírkách se drží všechen rez, prach a bůh ví co, jako kdyby to tam člověk přišel. Pak to teda namašlujete kyselinou, něco se rozpustí, něco ne, ale vem to čert, nebudete přece do večera čistit pár dírek a rozpumpujete opalovací lampu. Jenže to letování je přece jenom složitější než svatba tatínka s maminkou. Tyčinka cínu sice taje, ale ne aby to zateklo do dírky a zůstalo to tam. Ono to proteče skrz naskrz, anebo ještě hůř, ono to pokaždé kápne z konve na stůl nebo na tenisku a zrovna do té dírky, co vám kouká malíček. Asi není ta konev dost horká, že se ten cín na ní nechytá. Když však začne být horká dost, když se začne škvířit a páchnout jako peklo, kde zrovna smaží lakomého sedláka, dojde vám v pájecí lampě benzín. Herr Schwetz, jestli pak byste s tím nepraštil vozem. Scháníte tedy podobně benzín, tady byl, to zas tu někdo uklízel, zase to někomu překáželo a když to člověk potřebuje, je to pryč. Aha, tady je, to nemůžete říct, že je tady, já ho hledám jako blázen a on je tady. Dolijete benzín, rozpálíte letlampu, rozpálíte konev a pro pána krále, vždyť se ta dírka zvětšuje místo, aby se zacelila. Kde je voda? A znovu čistíte, znovu kapete kyselinu, znovu to rozpalujete, potíte se a když se sluníčko sklání za horu, tak se vám povede rozstavit cín, kterým bylo přiletováno rameno ke kropicí růžici, trubka odpadne, dno konve se vychlípne a konev můžete zahodit. A nejenom to, ke všemu jste kamarádovi vyplácal celou tyčinku cínu a večer zjistíte, že jste si kyselinou pokapal jeden rukáv a obě nohavice. To byla zase uhozená neděle.

Je to těžké napsat píseň do deště, deště písní prostoduchých. Takový deštník do nepohody,

ta jejich hoře jsou jak radci uvěznění v noře, v noře frází předepsaných. Jako léky proti sobě v té naší rozdělené době hledáme písně ze slov neopsaných. To chce nechat.

0: troskotat, milovat, žít.
1: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jirou.